0: nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn rádio.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn rádio.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.
1: Fajn.

0: Fajn rádio.
1: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašezběrna.cz.
2: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
3: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
2: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
3: Rodinné pasy a seniorpasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: co teď posloucháš, co teď sleduješ a o čem se bude mluvit zítra.
1: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: Are you ready for this?
1: Jsme fajn.
2: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
3: Please welcome
1: One Republic.
3: One Republic.
4: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
5: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
6: Hey, I'm Gracie DeBons.
7: It's Olivia Rodrigo.
5: Welcome to the show.
2: Yo, dáváme ti na ně lístky.
1: Fajn.
8: Vždycky, ho?
2: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
7: All the hits I want to hear.

0: hity Tyřešíš život.
1: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: nová hudba, nečekaně upřímní hosté a internet, který se zase trochu utrhnul. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn. Fajn, hudba, kterou nemusíš hledat. Fajn.
1: Den bez dobrý hudby.
0: To je jak drink bez ledu.
2: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
0: Nový i klasický hity, fresh sounds i vzpomínky. Skvělej mood, non-stop. Stop, stop.
2: Fajn.
1: Vždycky hot,
2: vždycky fresh.
0: Vždycky fresh. Fajn.
1: Fajn.
0: Vždycky hot.

0: a vibe, který nemusíš hledat.
1: Fajn.
2: 3, 2, 1.
0: Už za chvilku Honza Fikr a Vendy. You know now.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.

do 26 let. Adele se po delší době ukázala na veřejnosti, když dorazila na velkou cenu Británie F1. Fanoušky překvapila tričkem na podporu jezdce Landa Norrise. Během pauzy od koncertování navíc objevila novou vášeň, právě F1. Fajn.

0: Čekisburc je tady středa, magoři jsou třeba. Vendy, vidíš nějaký?
1: Jednoho před sebou, no.
0: Aha, jinou odpověď se nečekal, ale... Včera jsme málem opět drželi smutek po vypadnutí Ronalda z mistrovství světa. Tenhle osud málem potkal Messiho a Argentinu. Ta nakonec ale dokázala otočit zápas s Egyptem. Lidi říkají, že to byl podvod, že měl vyhrát Egypt. Takový rozhořčení chápem v případě, že jste z Egypta, nebo protože vám Egypt tiket pokazil. Jinak fakt nechápem, kdo by radši viděl Egypt ve čtvrtfinále než Messiho a Argentinu. Wendy. Já vím, že nestuduješ fotbal, ale Egypt nebo Argentina s Messim?
1: Já nevím, nemám odpověď na tohle.
0: Takže Messi. A stejně jako mnozí chtějí vidět Messiho, celý tenhle ten cirkus vyhrát, my chcem a jdeme něco zahrát.
1: Startuje Morning Boost, no a s náma dobrý songy Bruno Mars, I Just Might, nebo takhle trošku tematický World Cup od iShow Speeda.
0: Jdeme na to. Morning Boost.

0: Tame Impala, taky Jenny, jejich Dracula. 12 minut po 6. Dáváme si společně hity do hlavy na fajnu. No a pokud hledáte recept na dlouhověkost, my máme možnou odpověď.
1: Umění totiž údajně může zpomalit stárnutí skoro stejně jako cvičení. A úplně stejně to platí i o koncertech. Takže už nemusíte chodit do posilovny nebo na jogu, ale prostě jednoduše stačí zajít na nějaký koncert.
0: To se mi velmi zamlouvá. Teď si ještě třeba představ, že cvičíš umění.
1: Cvičíš umění.
0: No, jako jsi umělec a cvičíš se v tom, abys byl.
1: Tak to seš vycvičenej úplně.
0: Žiješ do 150. No tak si zajedeme na nějaký ten koncert, na nějaký ten festiák. Ono totiž postavit takovou stage velkou, to je fakt umění. Plus tam možná pak někdo bude zpívat. To je věc druhá. Kdo bude zpívat teďkon u nás, tak to je Chemical Brothers song Go, nebo taky Kato John song Turn the Lights Off. Tak hezký ráno. A jak jsme říkali, umění je třeba docenit.

0: vás zhasnou světla, nebo možná rozsvítit, záleží na vás. Turn the lights off, Kato, John, že pátek bude teprve středa.
1: Nevadí.
0: Nic, středa 8. července, krásný dobrý ráno.
1: My pokračujeme dál. Za malé okamžik s tímhletím. Teď na chviličku. Chtěl jsem říct, zavřete oči, ale jestli jedete autem, tak to nedělejte. Pojďme na chvilku vypnout, aspoň minimálně. Ne motor od auta. Pojďme vypnout, protože tohle je novinka u nás v playlistu, o kterou se postaral Azdís. The Art of Letting Go. Kromě toho, taky třeba... Fastboy.
0: Starší novinka,
1: Fastboy, Raf, jejich Wave, ano, jak říkáš, Wendy. Trošku starší novinka, ale pořád dobrá. Tak tohle za malý okamžik na fajnu. Pak mrkneme nějaký random fakta, ať se klasicky něco nedozvíme. Hezký ráno. Morning Boost.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: My name is Somber.
2: What up, it's Kehlani.
3: Hey, it's Taylor Swift.
2: Back to the hits.
3: Right, babe.
0: Fine.

0: takhle zní fajn po ránu, šapouku z nich Elevate. No a takhle zní i tři random fakta.
1: Tři random fakta.
2: Špatný rukopis doktorů na receptech je zodpovědný přes 7000 úmrtí ročně. Takhle. Ono by kolikrát možná stačilo, aby nějaký ten recept aspoň napsali, když se jim půl dne snažíme dovolat. Viď, Wendy.
0: Je to tak.
2: V centru Mléčné dráhy je mrak alkoholu, který je dostatečně velký na výrobu trilionu piv. Takže asi zlomek toho, co zvládne váš trejda v pátek v jeho oblíbeném podniku, když hraje jeho oblíbený tým. A ptakopisk nemá žaludek. Stejně jako strejda v pátek v jeho oblíbeném podniku. Morning

0: Eminem dočaroval na fajnu 2 minuty před 6:45 jeho Houdini. No a v tuhle chvíli, dámy a pánové, si pojďme udělat prostě hezčí ráno. Pojďme si to zpříjemnit a pojďme si tady zahrát song na cestu do práce. Co to znamená?
1: Abyste nemuseli myslet na to, že jdete do práce. Něco, já vím, že to nedává smysl, ale prostě něco, co vás tak jako uvolní, co by vám jako zlepšilo náladu. 724-634-634, pojďte napsat jméno interpreta, název songu a my vám to, pokud je to možno v našem playlistu, rozhodně do éteru dáme.
0: Včera nám někdo napsal, ať pustíme Řezníka. Tak jako já bych ho pustil klidně rád, ale v rámci playlistu, jo, tak si rozumíme. Pojďte dát vědět, 724-634-634, pokračujeme dál. Morning Boost.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.

0: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k

0: Jojo, Lady, Hear Me Tonight. Středeční ráno, za 5 minutek, 7 hodina. Ranní krásný dobrý ráno, dáváte si fajn.
1: Krásné dobré ráno všem.
2: Sorry.
1: Před malou chvilkou jsme říkali, že pojďte napsat prostě song, který byste tady rádi slyšeli, song takhle na cestu do práce. Přišlo nám několik typů, my jeden nakonec vybrali. Zpráva, která se nám líbila nejvíc, zní následovně. Ahoj Fajn Rádio, jestli jde o song do práce, tak je to určitě Pam Rabbit, Chci si to udělat hezký. Ahoj Adam. Čau Adame. Tak proč ne, Pam Rabbit je její space. Já bych jenom chtěl říct, že Adam napsal, že se to jmenuje Chci si to udělat hezký, ono se tak nemenuje. Ale já jsem to tady taky hledal jako v programu, Chci si to udělat hezký. Kde, proč to nemůžu najít?
0: Já vůbec nevím o tom, že se to jmenuje space. Jsou překvapení po ránu, opravdu.
1: Pojďme tenhle song prostě překstít, bude se to jmenovat od teď, Chci si to udělat hezký, my to tady prostě tady v našem systému pozměníme. No a po ránu je důležitý si to udělat hezký. Tady je Pam Rabbit. Morning Boost. Fajn.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn.
2: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity. I only want you in. Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
3: Fajn. Jsme online. Online.
2: Jsme na DAB+. Plus.
3: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
4: Po krátkém ochlazení se do Česka vrací trop.

cihánky a třeba bouřky. Kam si v kině sednete, může výrazně ovlivnit váš zážitek. Podle zvukových expertů je ideální místo zhruba ve 2/3 sálu od plátna a co nejblíž ke středu. Právě tam technici při kalibraci nastavují zvuk, takže ho uslyšíte tak, jak byl původně zamýšlen. Zendaya se postarala o jeden z největších módních momentů týdne. Šaty její značky, která se ráno představila na pařížské přehlídce, oblíkla už večer na londýnské premiéře filmu. Fine.

0: Krásné dobré ráno všem kabrňákům, co už jsou v tuhle chvíli vzhůru, anebo nemají jinou možnost. Pokračujeme Morning Bus na Fajnu se 7 hodinou. V téhle hoďce budeme zjišťovat, co bychom zanechali budoucím generacím. Co je to, co by budoucí generace o nás měly vědět. Tak na to zmrknem za malý okamžik, ale taky samozřejmě budeme hrát songy.
1: Před námi Haven, Caitlyn, Eragon, jejich Iron, nebo teď už Zara Larsson, Midnight Sun.
0: Takže na to počkejte, hezký ráno, jdeme na to.

0: Haven, Caitlin Aragonich, I Run na Fajnu. Kolik? 8 minut po 7 hodině. Teď se pořádně připoutejte, je na čase si promluvit o budoucnosti. Amerika, dámy a pánové, zakopala časovou kapsli, která se otevře až za 250 let. Pokud teda bude někdo, kdo to bude moc otevřít. No a samozřejmě do ní dala jenom ty nejdůležitější věci na prvním místě, co byste tak typovali. iPhone. Jako svým způsobem ano, je to vlastně to, co definuje tuhle tu dobu. Pak do ní dala samý důležitý věci, jako třeba, nevím, tady dokument kongresový knihy, blbost, křišťál z novoroční koule na Times Square, blbost, Coca-Cola ve skleněné láhvi s odkazem, zajímavý. No, já si říkám, pojďme udělat něco podobného a pojďme udělat naší fajn časovou kapsli. Co bychom dali do naší časové kapsle?
1: Pojďte psát 724634634, co byste tam dali vy? Já bych tam rozhodně dala nějakou písničku Dády Patrasový, protože to je prostě golden, to se musí zachovat i po takový to se prostě musí zachovat pro další generace, nejde to jinak.
0: Ano, já bych tam dal video nebo reportáž Báby pod kořenem.
1: Oh, okay.
0: To musí znát každá generace, jo? Tak pojďte dát vědět, 724634634, co byste dali vy do naší fajn časový kapsle. Do té doby, Joe, jeho jen to beginning.

Dámy a pánové, pardon, my už tady jenom sestavujeme tu časovou kapsli, tak se nám tady teďkon něco jakoby vloudilo do toho, no, playlistu. Nevadí. Dámy a pánové, pojďte dát vědět, 724634634, co byste dali vy do naší časové kapsle. Pouze správné odpovědi. Děkujeme moc. Fine summer mode.

0: Post Malone, taky Swally, jejich Sunflower na fajnu. 19 minut po 7 hodině, krásné dobré ráno všem. No a je na čase, abychom dovytvořili naši časovou kapsli. Ano, řekli jsme si, že Amerika teď zakopala časovou kapsli na 250 let, kterou otevřu až za 250 let, dali do ní iPhone, wow. Tak, pojďme se podívat, co dáme my do naší časové kapsle. Máme tady několik zpráv od vás. Třeba zpráva od Lucky, která zní rozhodně ponožky a sandály. I s fotkou, jak to nosit.
1: Nejlepší fotka u toho Chorvatska, chápeš? Přesně u toho moře.
0: Jo, i s krajinou.
1: Skvělý, skvělý.
0: Pozor, a teď ještě tam je kofola. Kofola.
1: To dává smysl.
0: Dává to smysl. To je toč kombo vombo. Mm-hmm. Pak tady máme zprávu, kterou napsal Adam. Ahoj Fajn Rádio, pokud jde o časovou kapsli, tak bych tam dal výkres, pozor, bitevní lodě. Jo, proč ne? Jo.
1: Tak může být.
0: To je fakt velice random, ale nevadí. Děkujeme za zprávu. Pak tady máme zprávu třeba Exit u palice a já mé druhé já a Irena. Tak to jsou když tak česká alba od českého rapera Izomandiase a album od českého cyklisty, rybáře, streamera a příležitostního rapera Buky. Tak tohle to taky schvalujeme. A poslední zpráva, kterou si přečteme, zní recept na dvanáctku. V závorce je pivo, takže nemusíme se bát. Bez té závorky bychom byli asi na hraní. Fuha, tak vytvořená časová kapsle hotová. My pojďme dál do našeho playlistu. Co je tohle, to Wendy?
1: Alex Moren!
0: Ano!
1: Your passenger!
0: Tak takovejhle vibe tady nám na fajnu za malý okamžik. Tak užívejte. Jestli vůbec jde užívat takhle ráno po ránu. Jo, pojďme na to. Morning Boost.
2: Hudba, co tě vytáhne z postele. Fajn.

odběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný syrup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.

ještě nesnídali a taky se chcete cítit jako vítězové, stačí poslouchat dál tuhle tu relaci. Pokud chcete vědět, jak se cítil Ronaldo teďkon po tom prohraném zápasu, mrkněte na Instagram Primi Cool. A já bych teda nikdy nečekal, že se dožijem dne, kdy si budeme muset oholit vlastní snídani.

0: absolutní král popu Michael Jackson, jeho bídy na fajnu. 2 minuty před 7:45. My pokračujeme dál v playlistu. Na malý okamžik zpomalíme, zvolníme a dáme si tohle. With the MC Beast and Honey, jejich Show Me Love. A u tadyto songu to rozhodně nekončí.
1: Před náma i Gufra u Marie April, jejich Nezvládám.
0: Těžký rána. Tak pokud máte i vy těžký ráno, tohle za malý okamžik pro vás. A pak mrknem na vesmírnou společnost NASA, ale nepoletíme do vesmíru. Tak si na to počkejte.
2: Nejvíc hudby pro vaše ráno. Morning Boost.

Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.

0: Gufrau, taky Mare April, jejich Nezvládám. 8 minut před 8 hodinou. Tohle je Morning Bush na Fajnu. No a my se pojďme na to podívat na to, kdo nezvládá svoji bezpečnost.
1: Je to NASA. Jako ti zrovna byli napadení hackerem, ten hacker se teda přiznal a ukázal jim, kde mají chyby.
0: Ano.
1: A místo toho, aby se s ním jako soudili, že je napadl nebo tak, tak mu poslali poděkování.
0: Jo, to je hezký.
1: Ale zase jako by bylo to férový, víš, že se přiznal jako jo, čau, jsem ve vašich systémech, tady máte problém, víš co.
0: Ty vado, já tady ještě koukám, jak se ten týpek jako jmenoval, to jeho jméno zní 7H3H4KV157.
1: Hezký.
0: Ideální jméno pro hackera.
1: Nejlepší přezdívka ever.
0: No já si jako říkám, jak by to asi vypadalo, kdyby se něco takového jako dělo třeba někde jinde. Děkujeme, že jste vykradli naší banku. Jo, tady máte diplom. My řekneme našemu sekuritákovi, ať ty alarmy zapíná. Hlavně, ať teda nespí v práci, jo, a že pauzu na oběd neznamená, že si odejde na 3 hodiny domů koukat na fotbal. Jo, a ty peníze, co jste ukradli, to si nechte. To je dobrý. My někomu napaříme pořádný úrok. Za den to máme zpátky. No víte, že jo, přijďte zás. Morning Boost.
2: Hudba, co tě vytáhne z postele. Fajn.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot News.
2: Meteorologové varují před zvýšeným rizikem požáru na většině jižní Moravy. Důvodem je sucho, vysoké teploty a vír, který můžou přispět k rychlému šíření ohně. Lidé by proto měli být v přírodě maximálně opatrní a nerozdělávat oheň. Nevhodný incident se stal během oslav Dne nezávislosti v USA. Raketa z ohňostroje zasáhla přistávací letadlo s lidmi, kterých bylo dohromady 58. Posádka ale bezpečně přistála a nikomu se nic nestalo. Úřady teď vyšetřují, jak se pyrotechnika mohla dostat do letové dráhy. Nástěnná malba Spidermana v centru Bratislavy se stala nečekaným světovým fenoménem. Video se dostalo k desítkám milionů lidí po tom, co ho sdílel hollywoodský režisér, který připravuje nový film Spidermana. Pro slovenský umělce

0: Krásné středeční ráno všem s 8 hodinou. Pokračuje Morning Bus na fajnu. No a v téhle hoďce mrknem na to, že lidstvo ještě doposud není ztraceno. Proč? Na to si počkejte za malý okamžik. Hned potom, co dohraje tohle.
1: Dominic Fajek, White Keys nebo Huntrix, EJ, Audrey, Nuna, Ray, Emmy. Jejich song Golden.
0: Tak hezký ráno, jdeme na

0: Dominik Fajk, jeho White Keys na Fajnu, 10, no necelých 10 minut po 8 hodině. Dámy a pánové, není třeba házet flintu do žita. Lidstvo stále ještě není ztraceno. Respektive se možná třeba ztratilo, ale dokázalo se zase najít. A já nás musím pochválit. Jsem na nás pyšnej, protože když jde o těžké chvíle, dokážeme se semknout a držet spolu. Není tohle to smysl života? Pomoct si navzájem? Protože když se stane něco takového, jako že se lidi složej, majiteli nejmenšího přirození na světě, na operaci, aby tudíž nemusel být majitelem nejmenšího přirození na světě, je to krása. Nebo snad není?
1: Ty o tom mluvíš tak zamilovaně. Tak jako nadšeně. Nemáš ty podobný problém?
2: Check out my song, I love it, I love it, I love it. Vždycky hot. Vždycky fresh. Fine.

0: Alok, Beberek, Šajch, Deep in your love na fajnu, 19 minut po 8 hodině. Dámy a pánové, je na čase, abychom v tuhle chvíli zjistili, jaký je ten nejotravnější zvuk úplně ze všech. Úplně ten nejotravnější z nejotravnějších. Úplně to, co když jako slyšíte, tak to ve vás vyvolává vztek, špatný emoce nebo zlý emoce a prostě náladu do něčeho kopnout. Mně napadá jistá věc,
1: no,
0: kterou podle mě mnozí jistě znají, zvlášť pokud třeba se nad ránem vracej domů a vědí, že jakmile slyšej tohle, tak je to špatný. Zní to takhle. Tenhle zvuk tohohle ptáka mě děsí.
1: Tebe to, počkej, to fakt ti vadí tohle?
0: To mě totálně vadí. Fakt, ještě jednou vám to pustím.
1: Cože?
0: Extrém.
1: To by to fakt vadí.
0: Jo, jo. Ve mně to totiž vyvolává nějaké, já nevím, nějaké asi špatné vzpomínky na dětství, nebo já nevím, na nějaké jako příhody, které se děly v noci, nebo spíš nad ránem. Tak tohle to je za mě. Za mě tohle to fakt jako nejhorší z nejhorších. Tenhle ten doofbird, nebo jak se to jmenuje.
1: Lidi, co vy, 724634634, jaký zvuk vás doopravdy dokáže vytočit?
0: Klidně pojďte dát hlasovku, třeba to napodobit. Ne, jo, jak necháme na vás. Pojďte dát prostě vidět. 724634634. Morning Boost.
2: Fajn. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Trafíte se?
4: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix. Buďte in.

0: rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn rádio.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn rádio.

0: słuchacze.
1: Fajn. Grisz Hurba. Tak, na pewno.

0: Dvě minuty před 8:45 dohrál Mike Posner jeho I Took a Pill in Ibiza, no a my pokračujeme dál.
1: Před námi Miles Smith, Neil Horan, jejich Dry Safe.
0: Říkáme letní krasojízda a hlavně bezpečná letní krasojízda. No a když jsme u té letní krasojízdy, nesmí chybět rozhodně takovejhle letní hit, který má na svědomí třeba Ina. Když jako slyším tuhle songu, tak se mi fakt vybaví takový ten plážový bar, o kterém jsme se tady bavili před chvilkou, že ho jeden člověk nemá rád.
1: S těma deštníčkama, barevnej.
0: Ano, takový ten dokola, že můžeš přijít z jaký chceš strany. No jo, no jo.
1: Bomba úplně.
0: Tak deja vu, za malou chvilku. Tady na Fajnu. Pohodový ráno.
2: Morning Boost. Fajn.
3: Poslouchej Fajn Radio online.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Hudba.
3: Hvězdy, zákulisí.
2: A to nejlepší z internetu.
3: Instagram, TikTok, YouTube.
2: Fajn.

0: Iná deja vu na fajnu, 7 minut před 9 hodinou, dámy a pánové, tento čas značí pouze jedno jediné. Morning Boost je u konce, ano, 3 společné hodiny za náma, dalších x hodin před náma, ale už ne společných. Dámy a pánové, děkujeme moc, že jste tady s náma dneska ráno byli. Chtěli jsme toho zase hodně vela jako povědět si. Třeba, že jaký je ten nejhorší zvuk, jako co nás štve? Mlaskání. Jednoznačně mlaskání.
1: Smrkání.
0: Smrkání.
1: Holuby.
0: Holuby. Příbory. Třída na tabuli. A já, když začne mluvit?
1: Já jsem chtěla...
0: A je to tady, jo, super.
1: Já jsem jenom chtěla říct, že chudáci holuby.
0: Ne.
1: Za to nemůžou.
0: Ne. No nic, hele, jdeme od toho. Mějte se krásně a zase zítra. Od 6 do 9.
1: Ahoj.
0: Čegis.
1: A teď ještě já.
2: Muchas gracias, aficion. Ještě pana Vosovo trošku.
3: Vždycky hot, vždycky morning. Morning Boost. Morning Boost.

0: něco povýší každý letní den na výjimečný. Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Fajn. Vždycky hot. Vždycky.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn. Jsme online. Online.
0: Jsme na DAB+.
1: Plus. Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
2: Až se budete chystat na dovolenou, podívejte se předem, co je v daný zemi zakázaný. V některých destinacích vám totiž hrozí vysoké pokuty, třeba za chození v plavkách mimo pláž, nebo třeba sbírání mušlí, kouření na pláži, nebo nevhodný focení. A pozor, neznalost pravidel vás opravdu neomlouvá. Na Praze 9 vznikla nástěnná malba Míny, která letos v březnu tragicky zemřela. Její odkaz pokračuje i prostřednictvím fondu Mína, který z peněz veřejné sbírky podporuje mladý sportovkyně do 26 let. Adele se po delší době ukázala na veřejnosti, když dorazila na velkou cenu Británie F1. Fanoušky překvapila tričkem na podporu jezdce Landa Norrise. Během pauzy od koncertování navíc objevila novou vášeň, právě F1.
1: Fine. Music Boost.

0: Hezké ráno, dobrý den. Středeční dopoledne potřebuje nějakou podporu, co si budeme, jo? Aby se to prostě dalo dneska zvládnout. Já nevím, kde ji úplně vezmeme, ale mám tady playlist. A docela skvělý playlist, to vám bude muset takhle pro začátek aspoň stačit. Startuje nám dnešní čtyřhodinový Music Boost a taky nám startuje Gimme 5, 5 songů na dnešní rozjezd. Tak jdem na to.
1: Music Boost. Gimme 5. Fajn.
0: Medúza, taky Dermot Kennedy. První společný song, jejich Paradise. Tak hezky dopoledne.

Předešší Gimme 5 na Fajnu uzavírá Hozier, jeho Nobody Soldier. Vy si dáváte dnešní Music Boost na Fajnu. Asi se vám někdy stalo, že jste zaspali, ne? Na tom asi není nic neobvyklýho, to je úplně normální záležitost, ale podle mě se vám nestalo, že byste zaspali takovým způsobem, že by váš mozek už dávno věděl o tom, že jste vzhůru a vlastně by byl ready na to odejít do té práce. Já jsem prosím vás dneska zaspala takovým způsobem, který je podle mě fakt jako mega divnej. Stalo se mi to poprvé v životě, že se vám prostě jakoby zdá o tom, jak vstáváte. Děláte si snídani, připravujete se, prostě ty veškeré vaše rání přípravy vy vlastně zažíváte, už jste jako v procesu, akorát probíhají jenom v mozku. Jako to je normálně neskutečný. Mně se dokonce jako zdálo úplně jako reálně, co si říkám s přítelem, jak se s ním loučím, jak odcházím a normálně pak jsem se najednou probudila. Nepřipravená, že jo, logicky. Takže to je podle mě nějaký zvláštní jakoby stav, že ten sen je tak reálný, že tomu ten mozek jako opravdu fakt jako věří, že je to jako realita, prostě vás neprobudí. Takže nevím, jestli se vám to někdy stalo, dejte si na to pozor, protože helejte, mně se zdálo jenom o tom, že jsem se připravovala do práce, jo? Taky se vám mohlo zdát třeba, že jdete na záchod a to by nebylo dobrý. Forever Dream, tohle bude za chvilku Alex Warren. Malcolm Tut. Prostě playlist bude nabitej. Tak leďte fajn. Are you ready for this?

0: One Republic.
1: Hi, this is One Republic. Prodigy.
2: What's up, guys? This is Bruno Mars.
3: Hey, I'm Gracie Abrams.
4: It's Olivia Rodrigo.
5: Please make some noise.
6: My name is Somber.
7: Welcome to the show.
8: Jo, dáváme ti na ně lístky.
9: Fajn. Vždycky hot?
8: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
10: Thank you very much.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.

0: Drákula, tohle je Janie, taky Tame Impala. My jsme si dali Music Boostu na fajnu. Prosím vás, jak jsem před chvilkou říkala, že velký trend je, že se vrátily všechny ruční práce. Vy jste mi normálně teď vyrazili dech. Adam mi vyrazil dech, když napsal, že dokonce vyrábí koberce. Miluju to, okamžitě se musím přihlásit na výrobu koberců. Za chvilku víkend, jo, Starboy. A vy se okamžitě podívejte na nějaký kroužky, kde vyrábějí koberce. Každý chce mít vlastní koberec. Music Boost.
1: Fajn. Ty ještě nesleduješ naše stories na Instagramu? A proč jako? Tak šup, šup, hned.
2: I pull up, like, how you pull up, baby? How you pull up? How you pull up? I pull up, step in the kitchen.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn rádio.
2: Instagram,
1: YouTube,
2: TikTok,
1: co je zrovna teď in. Fajn.
2: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme fajn. Fajn rádio. CZ.
3: Are you ready? It's Bruno Mars.
4: I'm Lil Creepy.
5: It's Sabrina Carpenter.
2: Music. Fine.

American Girl, stole skvělý Harry Styles. 7 minut do 10 na Fajnu. Musím si trošku postěžovat, že jestli je něco, co mi na Češích vadí, tak je to stěžování si. Já vím, postěžovat si na to, že si někdo stěžuje, je docela stěžování samo o sobě, ale mě hlavně vadí stěžování si na počasí. To je pořád nějaká nespokojenost. Já chápu, že jsme si museli trošku jako pofňukat, když bylo těch 40 stupňů, jo? To bylo strašný a to si myslím, že jsme na to jako jedinkrát měli nárok. Ale dneska, prosím vás, podívejte se za okno, jo? Konečně se dá dýchat, trošku prostě prší, ale je příjemně. Jo, a dneska už si stihli mě osobně 4 lidi postěžovat na to, jak je dneska pochmurně, jak je divný tlak, ježiši, snad nebude víc pršet. A já si ptám, to chceme sakra zase těch 40 stupňů? Jakože vlastně, jaký počasí by muselo být, aby si nikdo nikdy nestěžoval? Jak by to počasí muselo vypadat? Jo, protože když je teplo, tak chceme ne tolik teplo, když je zima, tak ne tolik zimu, ale zase chceme sníh a když není ten sníh, takhle sníh bez té zimy jako velký nejde, takže jako opravdu, kde je ta jako hranice nějaké normálnosti. Takže já vyzývám Českou republiku, pojďme to počasí prostě neřešit a pojďme si stěžovat na něco jiného. Třeba na rodiče, na partnery, na učitele, na řidiče MHDček, ale to počasí nechme být. Posloucháš

0: Instagram, TikTok, YouTube. Fajn.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
0: Jsme online.
2: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
3: Po krátkém ochlazení se do Česka vrací tropický počasí. Už v druhé polovině týdne budou teploty znovu atakovat hranici 30 stupňů a o víkendu mohou být ještě vyšší. S horkem se ale místy objeví i přehánky a třeba bouřky. Kam si v kině sednete, může výrazně ovlivnit váš zážitek. Podle zvukových expertů je ideální místo zhruba ve 2/3 sálu od plátna a co nejblíž ke středu. Právě tam technici při kalibraci nastavují zvuk, takže ho uslyšíte tak, jak byl původně zamýšlen. Zendaya se postarala o jeden z největších módních momentů týdne. Šaty její značky, která se ráno představila na pařížské přehlídce, oblíkla už večer na londýnské premiéře filmu.
0: Fine. Music Boost.

0: Fajn.
1: S 10. hodinkou startuje druhá společná hodina s Music Boostem, samozřejmě Andra za mikrofonem, no a my pokračujeme se skvělým playlistem Fajnu a taky si dáme takový žhavý téma, odkryjeme si význam slova homosexuál. Jestli náhodou víte, co to znamená, tak 724634634, jestli ne, tak se na to počkejte. A mezi tím Eva Farna, Purple Disco Machine, anebo právě teď Ed Sheeran, jeho Asizam.
0: Music Boost.

Dnešní středeční dopoledne na Fajnu, tohle byla Taylor Swift i Elizabeth Taylor. No a pozor na to, možná máte doma homosexuála. Prosím vás, homosexuál, to není člověk, který ho přitahuje bezdomovec. To je prosím vás člověk, který ho přitahuje cizí nájemní smlouva. A možná byste si měli dát pozor na to, jestli třeba vaše drahá polovička náhodou není takový homosexuál. Homosexuál je prosím vás termín pro někoho, kdo s někým chodí kvůli tomu, aby měl buď kde bydlet, nebo aby měl někoho, kdo mu zaplatí kafe. Zkrátka nějak takovou peněženku chodící, jo? Vypadá to tak, že třeba na prvním rande to po vás chce jenom kafe. Na druhém rande už kartáček v koupelně. No a třetí rande a vejš, jo, tak to už je takový to, kde máš sklep, nechala bych si tam pár krabic. Jo, takhle to funguje, tak to je prosím vás homosexualita. Já sama přemýšlím nad tím, jestli nejsem homosexuál a nemám na to odpověď. No jenom doufám, že tohle neposlouchá můj muž a jestli jo, tak se stejně snad nic nezmění. A tak možná jsme všichni svým způsobem takový homosexuál, ne? Já si myslím, že na tom není nic špatného. Tohle je fajn. Fajn.

0: Jak hluboká je vaše láska? Tak to byste po tomhle songu měli vědět. Calvin Harris. Samozřejmě to nebude jenom jediný song, který si dneska budeme dávat. Za chvilku nás čekají další. Ti z vás, kteří milujete seriál Wednesday, tak moc dobře znáte Lady Gaga, její Dead Dance. Na tomhle songu se mi hodně líbí to, jak jako graduje. Mám pocit, že jako by mě to vyzývá k tomu jako chodit. Prostě, to je jedno, jsem prostě divná. Red Eyes, tohle bude za chvilku Loy. Na fajnu.
1: Tohle nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh. Vždycky fresh.
2: Fajn.
1: Fajn radio. Hits play here.

Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky

0: you sexy back. You ready? I'm sexy and I know it. Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy. Lubrika pro tvůj den. Fajn.
1: Láska je slepá a sousedi mají výborný sluch.
2: Fajn. Yo, we're the hit music station.
0: Fajn.

0: Mouse mi taky šabu z jejich Blink Twice. Tohle byl song, který nám dohrál přesně 3 minutky do 3 čtvrtě na 11 na fajnou. No a za chvilku, prosím vás, pokud jste ještě neviděli film Apex, tak si ho dejte, protože na tuhle songu budete koukat úplně jinak. Song, který je přes 10 let starý, ale vrátil se vlastně do velkého popředí díky tomuto filmu Apex. Tam je taková úspěšná dramatická scéna, no a díky tomu tenhle song prostě vystřelil a my jsme rádi, že si Chemical Brothers, jejich Go, znovu i po letech dáváme. Tak na fajnu.
1: Fajn. Neposlouchej tenhle song moc nahlas.
2: Když by si mohli myslet,
1: že máš vkus.
3: Hey, Billy, the...
4: You wanna guess the color of my underwear. You wanna know what I got going on down there.

0: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky

Cabego. Cabello. Cabego. Já jsem jí přejmenovala. To je jedno, ten song se jmenuje Havana. Cabello. Prostě typický kabel. Dáváte si dnešní music post na fajnu. Já se musím trošku hodit do klidu. Já jsem vám chtěla dát takový doporučení, že jestli hledáte novou práci, tak jsem vám chtěla říct, jakou nehledat, jo? Česko se totiž objevilo na prvním místě žebříčku zemí s nejvyšším počtem pornoherců a pornohereček. Na milion lidí, prosím vás, to připadá více než na 86 lidí. To znamená, jakoby je už tam plno. Takže jestli prostě hledáte novou práci a uvažovali jste nad tímhle, tak ne, máte smůlu. Budete to muset dělat jinde.

0: Fajn. Největší hity, nejlepší momenty. Teď i na Sousos.
1: Fajn. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.

0: celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
1: Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
2: Meteorologové varují před zvýšeným rizikem požárů na většině jižní Moravy. Důvodem je sucho, vysoké teploty a vír, který můžou přispět k rychlému šíření ohně. Lidé by proto měli být v přírodě maximálně opatrní a nerozdělávat oheň. Nevhodný incident se stal během oslav Dne nezávislosti v USA. Raketa z ohňostroje zasáhla přistávací letadlo s lidmi, kterých bylo dohromady 58. Posádka ale bezpečně přistála a nikomu se nic nestalo. Úřady teď vyšetřují, jak se pyrotechnika mohla dostat do letové dráhy. Nástěnná malba Spidermana v centru Bratislavy se stala nečekaným světovým fenoménem. Video se dostalo k desítkám milionů lidí po tom, co ho sdílel hollywoodský režisér, který připravuje nový film Spidermana. Pro slovenský umělce je to další a extrémní vysoký krok.
1: Fine. Music Boost.

Kdy je takový ideální čas odejít od rodičů? To je téma na 11. hodinu na Fajnu. Music Bus pokračuje, Andra za mikrofonem. No a samozřejmě skvělý songy k tomu. Ray, Where is my husband? Nebo právě teď Lil Nas X. Music Boost. A jeho Star Walking. Tak si užívejte ještě poslední hodinu dnešního dopoledne. Laďte Music Bus na Fajnu. A buďte dobrý. Jo, a udějte si kafe.

Where is my husband? Tohle byla Ray, která jako vždycky hledá svýho chlapa. 2 minutky do 11:15 na fajnu. No a mě zajímá, kdy jste odešli od maminky? Takzvaný mama house, všichni ho známe, známe ten pocit, když za nás někdo vypere prádlo, uvaří nám, je to hezký, ale kdy už je to divný. Češi prý odchází totiž od rodičů poměrně později, než to třeba mají ostatní v ostatních jakoby zemích. Já jsem se dočetla, že třeba ženy v České republice se osamostatňují v průměru kolem 25 let, což mi přijde takový jakoby OK, zatímco muži zhruba v 27 letech. Takhle, asi jako nejsme udivený tomu, že to chlapi mají trošku jako později, jo. Oni celkově jsou trošku takový, mají pozdější jako vývojový tempo. Tím vás, pánové, jakoby neurážím, to ne, to ne. Ale tak u té maminky zůstáváte prostě déle. Někteří tam zůstávají teda ještě delší dobu, než je potřeba a pak to má jistý následky, jo. Já vím, že třeba bydlení je drahý a když studujete, tak to může být jako náročnější situace, ale pořád existují koleje, pořád existuje spolubydlení a pořád prostě existuje cokoliv jiného, než prostě třeba do 30 let zůstávat u rodičů. Takže já se ptám vás, 724-634-634, kdy jste odešli od rodičů vy? A jestli ne, tak mi dejte mi vědět, kolik je vám let a proč u těch rodičů ještě zůstáváte. Já si osobně myslím, že do těch 25 let se to dá nějakým způsobem zkousnout, pokud studujete. Ale pokud nestudujete, tak tam prostě ve 20 nemáte co dělat. Ježiš, to zase schytám prostě bídu od vás. Ale jsem šup ty zprávy na mě, já to zvládnu.

Cool, tak you and Republic is Chasing Paradise. Tohle je dnešní Music Boost. No a my se podíváme na to, kdo z vás je ještě teda doma u rodičů. Řešili jsme to, že Češi údajně zůstávají u svých rodičů déle, než je potřeba a déle, než to mají ostatní země. Je to v průměru u žen 25 let, v průměru u mužů 27 let. Já si teda myslím, že ti z vás, kteří jsou u rodičů ještě po 30 teď, nebo ti z vás, kteří tam prostě ve 30 ještě byli, se mi neozvali. Možná se styděli, možná se mě báli, protože píšete jenom vy, kteří prostě se máte čím chlubit. Máme tady zprávu. Ahoj, já jsem odešel v 17 letech, jmenuji se Martin, hezký den, přeji všem. Máme tady taky. Ahoj, odešla jsem v 16 letech a myslím si, že je to správný rozhodnutí. Taky tady máme zprávu. Ahoj, odešla jsem v 18, sice nedobrovolně, nicméně moje dcera má teď 18, má možnost být s náma doma do ukončení studia, ale asi to nevydrží. No a ty zprávy jsou tady prostě na stejný brdo, že jste odcházeli prostě do těch 20. Prostě do těch 20 jste odešli. Pak tady napsal nám posluchač, který se jmenuje Venouš. Venouši, děkuju za zprávu. Napsal, je mi 34 let a máme dvougenerační barák, tak nevím, jestli se to počítá. Takhle nepočítá se to, jako že by si bydlel u rodičů, ale pojďme si říct, že je to divný. Jakože dvougenerační baráky jsou podle mě něco, co by se mělo už vymítit, nebo já obdivuju, já vás všechny obdivuju, kteří to jako dokážete. Já miluju své rodiče, ale miluju je právě proto, že s nima nežiju, takže si nedokážu představit, že by to bylo jinak. Takže vás vlastně sice nechápu, ale jestli vám to vyhovuje, tak dvougenerační barák, ok, do všech rodin teda. Ale děkuju vám všem za zprávy, vypadá to teda tak, že ti, kteří jste se ozvali, tak jste asi v cejku. Prostě žádní mamánci, žádní tatánci, jsme všichni v pořádku. Za chvilku Nico Santos, Home to You. To je hezký, co? Když si budeme zpívat o domově. Tak na fajno. Algoritmus ti hodí všechno. My ti pustíme.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Rádio.
2: Instagram,
1: YouTube,
2: TikTok,
1: co je zrovna teď in.
2: Fajn. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme fajn. Fajn Rádio. CZ.

Rudimental, Kali, těch All I Know. Tohle je dnešní Music Boost. Tohle je středeční dopoledne na Fajnu. Taky se nemůžete rozhodnout, jak se cítit? Nebo se rozhodnout, co si třeba vzít na sebe? Nebo se prostě nemůžete rozhodnout, jak se rozhodnout? Trvá vám třeba v restauraci

Dáváte si dnešní Music Boost, tohle byl Dominic Fight, jeho Vikings, no a my pokračujeme. Za chvilku prosím vás čerstvě vdaná Taylor Swift. Velkolepá svatba v New Yorku, uzavřených několik ulic. New Yorkčané naštvaný, ale Taylor velmi spokojená. Jestli vás to zajímá, mrkněte se na fotky. Dokonce je prej oddával Adam Sandler, což je velká věc. Jakože představa, že mě oddává Adam Sandler, to by se mi líbilo. Tak tohle je Taylor. My jsme sice nebyli pozvaní na svatbu, pochopitelně, ale dáme si ji v éteru. Music

0: Trefíte se?
1: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
2: My name is Somber.
3: What up, it's Kehlani.
4: Hey, it's Taylor Swift.
5: Back to the hits.
6: Friday.
7: Fine.
8: It's Friday.

0: Michael Jackson nám uzavírá další společnou hodinku. Hodinku, ve které jsme právě teď uzavřeli dnešní dopoledne. Startuje nám poledne, to znamená, vy si okamžitě sežeňte nějaký dobrý oběd. Nebo druhý kafe, to je jedno, to je možná někdy i to lepší. No ale to dál fajn, protože za chvilku pokračujeme.
1: Jsme fajn.
2: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
3: Please welcome
2: One Republic.
4: Hi, this is One Republic.
2: Prodigy.
5: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
6: Hi, I'm Gracie DeBrons.
7: It's Olivia Rodrigo.
8: Hi, we're Blackpink.
5: Welcome to the show.
2: Jo, dáváme ti na ně lístky.
6: Fajn.
7: Vždycky, ho?
2: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
9: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
10: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Jsme online.
11: Jsme na DAB+.
2: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
0: Až se budete chystat na dovolenou, podívejte se předem, co je v daný zemi zakázaný. V některých destinacích vám totiž hrozí vysoké pokuty, třeba za chození v plavkách mimo pláž, nebo třeba sbírání mušlí, kouření na pláži, nebo nevhodný focení. A pozor, neznalost pravidel vás opravdu neomlouvá. Na Praze 9 vznikla nástěnná malba Míny, která letos v březnu tragicky zemřela. Její odkaz pokračuje i prostřednictvím fondu Mína, který z peněz veřejné sbírky podporuje mladý sportovkyně do 26 let. Adele se po delší době ukázala na veřejnosti, když dorazila na velkou cenu Británie F1. Fanoušky překvapila tričkem na podporu jezdce Landa Norrise. Během pauzy od koncertování navíc objevila novou vášeň, právě F1.
2: Music Boost.
11: Andrea Kautzka.
2: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Fine. Music Boost startuje svoji poslední společnou hoďku, takže si to tady nenechte ujít. Středa nám pokračuje. Středa je prý údajně takový náročnější den, tak asi je dobře, že ladíte. Sice ještě nevím, jak vám to pomůže, ale ty songy jsou vlastně dobré. Jo, ty songy vám pomůžou. Hele, je dokonce vědecky prokázaný, že když posloucháte kvalitní hudbu, je vám líp. Takže hele, středo, my máme playlist.
2: Music Boost.
12: Nenom, game. Nenom.

Bella Key. I love it, I love it, I love it. To je dnešní Music Boost s Fajnem. Prosím vás, pokud máte dneska nějakou špatnou náladu, tak si vzpomeňte na 12 000 Pražáků. To je totiž číslo lidí, kteří v tuhle chvíli pravděpodobně smrdí nebo sami se sebou bojují. Tisíce Pražanů, totiž na Praze 4, jsou už týden bez teplý vody. A 12 000 jako není málo. To znamená, že jestli váš kolega tak trošku zapáchá, tak pravděpodobně je znuslý nebo z jiný části prostě Prahy 4. Dneska by se to prosím vás mělo prejít dát dohromady, takže nebojte se, jestli vy jste ti poškozený, tak dneska se budete sprchovat teplou. Já jsem loni byla týden bez teplý vody a musím uznat, že to nebylo jednoduchý. A myslím si, že dost zapomínáme na takový ty běžný věci, které prostě nejsou samozřejmostí. Jako je třeba teplá voda. Nebo třeba to, že se na vás kolega usměje, nebo to, že vám kahovar vlastně udělá kafe. Nebo vlastně jiný další prostě maličkosti, které vlastně asi nejsou tak malý. Tak pojďme si je zvědomit, pojďme rádi bejt za všechno, hlavně za tu teplou vodu. A hlavně zítra už nebudeme smrdět. We got that hit. Fine.

0: Pravý poledne na fajnu, tohle je Alan Walker, Faded, ještě dnešní Music Boost. No a s playlistem pokračujeme, pojďme se poslechnout, co si za chvilku můžeme poslechnout. Australská rocková kapela Temper Trap, jejich Self-Aware. A samozřejmě nebude chybět Joe, jeho End of Beginning. Vlastně písnička o návratu do minulosti, vlastně o tom, že vzpomínáte na to, co vás všechno formovalo, co vás vlastně tvoří. I to pozitivní, i to negativní. Tak o tomhle třeba za chvilku na fajnu společně. Yeah,
1: yeah. Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdec správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na párty, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

0: Galapagos. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
1: This is Bruno Mars.
2: I'm Lily Bean.
3: It's Sabrina Carpenter.
4: Music.
5: Fine.

0: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den. Fajn.
1: Říká se, že je prý láska slepá. No jo, ale sousedi mají dobrý sluch.

Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky

0: to tady, dámy a pánové, dnešní čtyřhodinový Music Boost je u svého konce. Já předávám teď slovo a mikrofon Kristýnce, takže vy si dál laďte fajn se skvělým playlistem, no a užijte si hezký zbytek dne. Děkuju vám za 4 společné hodinky, bylo toho zase dost, bylo to výživný, ale asi to stačilo, takže já jdu zase něco poznat, abych měla o čem zase zítra vám tady vyprávět. Zítra naslyšenou, nebo zapamatujte si, zítra budu zase jenom vaše. Tak jo, odcházím. Ahoj.
1: Tohle je fajn.

Fashion, právě F1. Fajn. Krásný středeční odpoledne, já vás vítám u našeho Fajn warm-upu se mnou s Kristý. Před náma 4 hoďky, venku sluníčko, venku je krásně a taky jsme v půlce týdne, středa, a to ten týden jsme vlastně začali včera, to je nádherný. Takže to pojďme odpálit i tady, 4 hoďky před náma, pojďme to pořádně rozjet, hned teď není na co čekat. Plný songy do vašich uší, let's go. At the Disco, jejich High Hope. S tímhle to rozjedem úplně na úvod.

DMC, Bees Honey, jejich Show Me Love. Tenhle letní track takhle při středečním odpolední na Fajnu. Představte si, že každý ráno přijdete do práce, zapnete počítač a místo prvního kafe na vás čeká povinná rozcvička. Přesně tak, to funguje v jedné firmě v Číně. Každý ráno tam zaměstnanci musí hodit motivační taneček. Vypadá to tak, že do rytmu hudby předstírají, že kolem sebe sbírají peníze. Kdybyste nevěděli, jak si to představit, tak mně to připadá, že to až podezřele připomíná polovinu lidí na dlouhý v pátek kolem druhý ráno. Jediný rozdíl je, že za to tyhle lidi dostávají výplatu, takže se to vlastně vyplatí. Prej to má zvýšit produktivitu. Já teda nevím, mě by produktivitu asi víc zvýšilo, kdybych mohla místo toho třeba ještě 10 minut spát. Protože pojďme si říct, někdy máme problém pozbírat ráno sami sebe, natož ještě imaginární bankovky. Nicméně motivační rozcvička může asi sdružit kolektiv. Jenom je podle mě potřeba dobře zvolit písničku, která fakt ty lidi probere, neuspí a zároveň nezačne otravovat. Tak jsem si říkala, že bychom si tady mohli vybrat společně nějakou takovou, protože sice už není ráno, ale půlka dne, to je taky potřeba se rozcvičit. Tak mi pojďte napsat 724634634. Na tohle číslo mi hoďte název songu, který podle vás by dobře fungoval jako taková pracovní rozcvička. No a mezi tím si dáme song tak jako spíš na protahování, na klid. Stella Lefty, její Boston. A

0: Thomas Robin, jeho song Lucky Photograph, takhle ve středu 13.20 tady na Fajnu. A já jsem se vás ptala, jaký song by podle vás byl dobrý jako rozcvička? Jako první song do práce, kde byste si museli dát povinný motivační taneček? Dara píše, že za ní by to byl tenhle song. Bangaranga. Dara píše, že to nemůže nikoho nechat klidným. S tím souhlasím, akorát se bojím, že to někoho může i rozčílit. Nejenom nenechat klidným v tom smyslu, že ho to rozhejbe, ale i naštve. Takže pojďme na další volbu. Michal totiž napsal, že by si dal na rozcvičku něco od Viktora Šína. Ale nedělá to se mnou nic. Viktor Šínyho Dopamin, vy mě znáte, tohle si myslím, že doplaví dopamin úplně ke všem z nás. Takže tenhle track si dáme za chviličku tady na Fajnu. Pěkně na probuzení, takhle při středečním odpolku. Zůstaňte se mnou.
1: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
2: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.

Taky tohle byl song pro nás. Alexandra Burke, Fit Florida, jejich Bad Boy. O tom, jak se nám někdy líbí ty kluci, kteří jsou pro nás špatný, i když to moc dobře víme. Známe to všechny. Ale teď otázka. Jaký oslovení se vám nejvíc líbí? Se sice zpívá neříkej mi baby, ale naopak, podle studií se ukazuje, že slovo baby je úplně ideální, protože v nás dokáže navodit pocit blízkosti, bezpečí. Já se tomu vůbec nedivím, jo? Já jsem tomu hrozně jednoduchá, stačí říct kotě, kočko, baby, princezno. Mozek okamžitě vypíná kritické myšlení, jo, myšlení nula. Jenom mě tak jako napadla jiná věc. Holky mají všechny tyhle oslovení, co jsem vyjmenovala, ale jak se vlastně říká klukům? Brouku? Šampione? Tygře? Já fakt nevím. Mně to zní, jak kdyby to říkal trenér před zápasem ve fotbalu nebo nějaký pán v hospodě po třetím pivu. To podle mě není úplně ideální. Takže mě zajímá, jaký oslovení máte nejradši od člověka, který se vám líbí. A existuje naopak nějaký oslovení, který fakt nedokážete vystát? Napište mi 724-634-634, jak máte nebo nemáte rádi, když vám říkají lidi, o který máte zájem. Pojďte mi to napsat, mezi tím další song. Eva Farná, její Perpetuum mobile. Zas další věc, kterou můžeme všichni společně prožít doplná, protože to je plný emocí a zároveň energie. Takže let's go!

Vaše denní dávka emocí tady na Fajnu, Luis Capaldi, jeho Survive. Doufám, že vás to nerozplakalo, to bych nerada, ale pojďme se teď pobavit o těch osloveních, protože jsem se vás ptala, jaký oslovení máte nejradši od lidí, kteří jsou vám blízký, o který máte nějaký romantický zájem. Klárka píše, že ona má od přítele nejradši... Já se omlouvám, já mám trošku problém to normálně přečíst, protože šišlání to už je jako vyšší dívčí. Milášku, košiško a broušku. Jo, a není to, že já bych měla vadu řeči, ale že je to takhle fakt napsaný. Nemám nic proti tomu, jenom je to trošku cringe, ale já si myslím, že to je taková ta věc, kterou když jste v tom vztahu, tak vám to přijde úplně v pohodě. Ale když jste single a řekne vám někdo jiný, že to dělá, tak se trošku chytáte za hlavu. Ale Kláry, je to skvělý. Já ti to hrozně přeju, jsem ráda, že jsi zamilovaná, že ti to vyhovuje. A píše Klárka, že akorát ona nemá ráda, ne, že její přítel nemá rád oslovení brouku ani kocoure a že ona nechápe proč. No takhle, já asi chápu proč. Já fakt nevím, jaký je dobrý oslovení pro kluky asi. Vlastně asi jenom jméno. A přesně to píše Michal. Michal tady dodává, že rozhodně jenom Michal, že žádný zdrobněliny nevede rozhodně ne Míša, ale že bejvalka mu říkala draku. A že to ku podivu bylo to nejméně problematické na jejich vztahu. No tak vidíte, ať už si vyberete, jaký chcete oslovení, důležitý

0: je, že to vyhovuje vám. Já vám tady třeba vždycky říkám Babes na závěr, no a tak Babes, milí, já vám za chvilku pošlu další song. Lady Gaga, Bad Romance, tohle si dáme za chviličku, tady na Fajnu. Yeah,
1: we are fine. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Jak zní příští generace domácích hvězd? Pojď to zjistit společně s námi.
3: Čau, tady Sofian.
4: Ahoj, ahoj, já jsem Pam Rabbit. Posloucháš Fajn Radio? Osobní tipy na songy od mladých českých hvězd.
5: Od pondělí do čtvrtka.
4: 8 večer.
5: Next Generation.
4: Přidáš se?

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn.
2: Dobrá hudba, divný internet. Jsme u obojího.

0: Fury. Nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sounds i vzpomínky. Skvělej mood, non-stop.

Tate McRae, Just Keep Watching, 13.53 na Fajnu, a já obdivuju lidi, kteří když něco chtějí, tak prostě nečekají na povolení. Je jim horko? Tak si postaví bazén. Jeden týpek na Českolipsku to vzal trošku doslova. Já jsem k tomuhle příběhu došla až dneska, ale tím, že se zas blížej vedra, tak si myslím, že to je relevantní. Protože tenhle týpek kvůli tomu, aby si udělal vlastní bazén, rozebral mostní pilíře, vybral kameny z potoka a postavil si vlastní hráz. Já si představuju ten jeho myšlenkový proces, kdy si v jednu chvíli řeknete, ty jo, dneska bych se šel někam schladit. A o dvě hoďky později už bouráte most. Na jednu stranu musím ocenit odhodlání. Na druhou stranu, většina z nás si v létě prostě koupí nafukovací bazén. On si koupil rovnou stavební projekt. A znovu se potvrzuje, že mezi větou mám nápad a větou tohle bude průšvih je někdy opravdu, ale opravdu jenom tenká hranice. Tak to je zase poučení pro dnešek. Dávejte si bacha na ty dobrý nápady, někdy nejsou až tak dobrý, ale já teď mám jeden skvělý nápad. Pustit si další song, Rue Gale, Pretty on Paper. Tak pojďme na to.

0: Mladinká zpěvačka Rugale, její song Pretty on Paper nám zakončuje první společnou hoďkou, ale my pokračujeme dál. Čekají nás právě a pak další top tracky, třeba Nico Santos, Ray of Light, nebo taky Naked, Portugal the Man, Glide. No a taky budu mít jedno překvápko, ale o tom vám řeknu až za chviličku. Tak zůstaňte se mnou tady na Fajnu.
1: To nejlepší z hit parád.
2: To nejlepší ze streamů.
1: To nejlepší z TikToku.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: Jsme online. Jsme na DAB+. Plus. Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot News.

0: Yeah.
1: Dnešní odpoledne, venku krásně a vyladíte fajn warm-up se mnou s Kristý. Před náma už druhá společná hoďka. Já doufám, že už se mi podařilo vás trošku rozhejbat, ale teď teprve kopneme do vrtulí, dáme si pořádně dobrý tracky a taky tady budeme mít special hosta. Jestli všechno vyjde, tak se spojíme s Tajskem, s producentem reality show Are You The One. Kolem 14.10 něco takového, budem doufat, že to vše bude fungovat. Přece jenom je to spojení na dálku, ale teď už songy, protože na to všichni čekáme. Takže let's go. Nico Santos, Ray of Light, právě teď do vašich uší.

měl dodat energii takhle při středečním odpolku Haven, Caitlin Aragon, jejich I Run. A já vím, že jsem vám slíbila, že teď už se spojíme s Tajskem, ale bohužel to musíme trošku posunout, takže si jdem povídat o něčem jiném. A to o tom, že každý máme úplně jiný důvod, proč si v kině vybíráme svoje místo. Někdo chce sedět uprostřed, protože chce nejlepší výhled, někdo na kraji, aby mohl třikrát odejít pro načos, a někdo úplně vzadu, protože se přišel hlavně dívat na svého partnera. A někdo si pečlivě vybírá místo, kde ho nikdo neuvidí, protože si chce potají otvírat chipsy, který si přinesl ve svém vlastním batohu. No a teď se ukázalo, že podle odborníků je ale to nejlepší místo v kině jenom jedno, respektive jejich pár, ale konkrétně ve prostřed, zhruba ve 2/3 sálu. Takže jestli příště budete trvat na těch nejlepších místech, můžete říkat, že to děláte kvůli akustice. To je teda ve prostřed a zhruba ve 2/3. No a nebo prostě si vyberte místa, kam můžete propašovat občerstvení. Je to na vás, ale je to zajímavý. Takže zase chci znát vaše tipy. Kam chodíte sedět v kině vy? Jaký je vaše oblíbený místo a proč? Protože jsou i lidi, co si sednou úplně do první řady. Jako když jsem byla menší, tak mi to přišlo cool. Vždycky jsem tam chtěla, ale vždycky mi všichni říkali, že to je hrozný, a je pravda, že už jsem tam neseděla, ani nepamatuju. Tak jestli tady je někdo, kdo furt chodí do první řady, tak mi napište. No a celkově, napište mi, kam si chodíte sednout. 724-634-634, vaše oblíbený místa v kině. A teď už oblíbený track všech, který mají rádi elektronickou hudbu. Chemical Brothers, jejich Go. Let's go.

0: Nathan Dave a MNEK, Ten Get Back Up. Za tenhle song bych dala ruku do ohně v tom, že vám dodá totální energii a drive do každého odpoledne a proto ho ode mě taky často slyšíte. Tak doufám, že to zafungovalo i tentokrát. A společně probíráme místa v kině. Jaký jsou za vás nejlepší, kam si chodíte sednout? Michal ten to bere opravdu strategicky, ten píše, že nepřekvapí. Je středák, mám plátno přímo před sebou, nemusím koukat ani moc nahoru, ani dolů, nemluvě o zvuku. Dopředu jsem chodil jenom s bejvalkou na ty filmy, kde hrozilo, že usnu. S tou zaklněnou hlavou to nevypadalo tak blbě. Tak to je zajímavá strategie, o tom jsem ještě neslyšela. Simča ta mě ale zaujala, protože napsala, že tolik neřeší, jaký lístek si kupuje, ale že si místo vybírá až v ten moment, kdy si jde sednout, kdy vejde do toho sálu. Protože píše, že jakmile vidí partičku puberťáku, která vypadá, že bude každých 5 minut komentovat děj, okamžitě mění sedadlo a jde radši někam hodně daleko. Když je poloprázdný kino, tak i takováhle taktika se dá využít. Já vám každopádně děkuju za zprávy, za tipy, za sdílení, no a za chvilku, jak jinak než další muzika. Zara Larsson, Midnight Sun, protože proč nepřivolat další vlnu horka, že jo, už se to na nás chystá, tak pojďme na to za chviličku, tady na Fajnu.
1: To nejlepší z hitparád. To nejlepší z

0: Fajn Radio.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsle domičky Finish Ultimate Plus se slevou 14% za 299 korun. Allegro Days jen do 19. července.
2: Trefíte se?
3: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup.

Další ideální soundtrack pro středeční odpoledne, Unutus, Dennis Lloyd, jejich Diamonds. Ruku na srdce, kolik vychlazených aperolů nebo vychlazených dvanáctek už padlo u vás tohle léto? Možná si myslíte, že čím větší pařák, tím větší je spotřeba alkoholu. Ale vědci nás všechny právě vyvedli z omylu. Evropani, my Evropani totiž v těch největších třicítkách údajně začínáme alkohol tak trošku bojkotovat, protože jsme si uvědomili, že místo fajn nálady nás ten drink pošle spíš na pohotovost. No a jakmile teplota překročí magických 32 stupňů, nastává zlom. Je tam jasná hranice, podle který už je horko tak moc velký, že si ten drink moc neužijete a právě proto spotřeba alkoholu začíná klesat. Zdravotnický úřady navíc varujou, že alkohol v tomhle počasí brutálně dehydratuje

0: Páteční odpoledne na Fajnu nám dohrál role model jeho Sally When the Wine Runs Out. Téma vína a téma letních nápojů jsme měli teď probírat, ale konečně se nám podařilo se spojit s Tajskem. Tak se pojďme zeptat, máme tady totiž sama Jaška, producenta Are You The One. Já už zdravím, slyšíme se.
1: Dobrý den, slyšíme se, ano.
0: Dobrý den, já jsem moc ráda, že jste přijel tady ten náš hovor a že si můžeme pokecat o tom, jak to u vás v Tajsku teď probíhá. Já jsem slyšela, že 12

0: 12. už se blíží konec natáčení.
1: Ano, je to tak, 12. končíme, točíme v finále a končíme.
0: No a už to dokážete zhodnotit, co bylo zatím na natáčení nejtěžší?
1: Asi ty teploty a tajské jídlo, ale jinak si myslím, že všechno dopadlo úplně super.
0: Jo, tak vy máte ale obrovské zkušenosti s reality show, tak v čem bylo specifikum natáčení Are You The One?
1: My jsme trošičku tak jako vyšli naslepo do toho, že ten termín, který jsme si určili, že budeme tady v Thajsku točit, tak se říká, že to je to období dešťů a monzunové, takže to byla trošičku taková nejistota, ale naštěstí ta oblast, ve které jsme, tak monzunová není, pršelo nám sem tam, to bylo asi vidět i v těch epizodách, ale nebylo to nic strašlivého. Takže myslím si, že všechno fajn, že všechno dopadlo tak, jak mělo a doufám, že teda se jim podaří odhalit všech 10 perfect matchů.
0: No já jsem zrovna chtěla říct, že mám pocit, že monzuny možná sice nepřišly v počasí, ale v tom chování těch účastníků docela někdy, jo. Tak máte i nějaký svůj oblíbený moment, který už nám třeba, který už jsme viděli, který nám můžete prozradit?
1: Určitě to byla ta první party názvem spozora, kterého teda nebudu vyslovovat, ale to, ta byla legendární už dnes. Určitě i ta druhá party. A mně se strašně líbí, jak se ty lidi začali otevírat, jak začali najednou řešit i věci, které vlastně běžně úplně nevidíme v těchto datingových reality shows, že prostě najednou tam jsou příběhy z jejich dětství, které možná, že jsou trošku těživé, ale podle mě je hrozně důležité o tom mluvit a hrozně se mi to líbí, že se na to odhodlali.
0: Mně přijde super právě, že to pak donutí určitě i diváky o tom mluvit, takže s tímhle naprosto souhlasím. No a zajímá mě, věříte jim, že se jim to podaří odhalit? Ty páry, jak mají správně bejt?
1: Jo, věřím tomu, že jo. Už teď, jako já nechci zase nějak moc spoilovat, co se bude dít, ale můžu říct, že už ta úspěšnost je mnohem vyšší. Takže já jsem přesvědčen, že se jim to povede, mají na to ještě 4 nebo 3 dny a už jsou na jako hrozně blízko toho, aby odhalili.
0: Dobře, no tak to jsem zvědavá. To jsme všichni zvědaví. A čeká nás ještě něco spicy v těch následujících dílech? Něco jako první party, nějaký pořádný drámo?
1: Jo, jako je toho hodně. I v tomhle týdnu bude zase jako se toho hodně dít a i v těch dalších budou tam nějaký rozchody, které asi nikdo tuhle chvíli nečeká. No prostě bude drama, no.
0: Rozchody, no tak to jste mě hodně nalákal a věřím, že i naše posluchače, protože teď nás všechny určitě zajímá, o co jde, ale nebudu to z vás tahat. Už možná jenom poslední otázka. Bude další série?
1: Já pevně věřím, že jo, začíná to vypadat tak, že ano, lidi to baví, těch diváků je stále víc a víc, takže já nevidím, proč ne.
0: Super, v to jsem doufala, já jsem chtěla, abyste řekl tuhle odpověď, takže jsem moc ráda. Já vám moc děkuju, je ještě něco, co byste chtěl vzkázat našim posluchačům?
1: Že jsem hrozně rád, že se na to lidi dívá i teď v těchhle letních měsících, to nebývá úplně zvykem a hrozně mě těší ten zájem. A děkuju za rozhovor.
0: No my taky děkujem, že jste tady s náma byl, něco nám zase prozradil a my se extrémně budeme těšit na další díly a doufejme, že i na tu další sérii. Tak jo, já vám moc děkuju, zdravíme do Thajska, držíme palce, ať na to přijdou a mějte se krásně.
1: Mějte se krásně, papa.
0: Tak a já vám už posílám do uší další songy, za chviličku třeba Robin Schulz, Sigala, Zuivis, AM to PM, tady na Fajnu.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn.
2: Nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Radio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
3: Instagram.
2: YouTube.
3: TikTok.
2: Co je zrovna teď in. Fajn.
3: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Jsme fajn. Fajn Radio.

Skrillex a Faithless. Song New Religion. Jsme si dali na fajnu takhle ve 14.56 a je konečně čas se podívat na vaše oblíbené letní drinky. Martin píše, že v takovejhlech vedrech jede jednoznačně nealko pivo. Nebudu jmenovat, můžete si domyslet. Píše, že je to za něj perfektní limonáda na léto a samozřejmě nejlepší točený. To je důležitý požadavek. Majka zase nejradši espresso tonic. To na to podle mě potřebujete vytříbený vkus. Buď vám to chutná, buď to milujete, nebo to nesnášíte. Tak. Anička píše zase bezinkovou domácí šťávu, to zní hodně dobře. No a Michal, ten píše, že v jakýmkoliv počasí a těle to zima, vedro, mráz. Jeho stabilní životní rozhodnutí je kola. Ať tak či tak, doporučuji, dejte si teď nějaký drink, pořádně se něčím posilněte, hydratujte. No a k tomu poslední song téhle hoďky, Poetika, Půlnoc, právě teď.

0: spát.
1: Poetika, půlnoc, song, který vám nedovolí jít spát. Naštěstí není čas na spánek, právě naopak. Potřebujeme to tady rozjet, máme za sebou druhou společnou hoďku, ale středeční odpoledne ještě zdaleka není za náma. Fajn Warma pokračuje za chviličku, dáme si zprávy a pak další songy. Rozhejbem se třeba s Edem Sheeranem a jeho Shivers a pak se uklidníme s Dominikem Fajkem a jeho White Keys. Tohle všechno za chviličku tady na Fajnu.
2: Algoritmus ti hodí všechno. My ti pustíme

Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.

slovenský umělce, je to další a extrémní vysoký krok. Fajn. Krásný středeční odpoledne, máme 3 minutky po 3. hodině a zároveň začínáme 3. společnou hoďku tady na Fajn Warm Upu se mnou s Kristý. To je vlastně magický číslo, to je znamení, že tohle odpoledne bude prostě dobrý. Jo, to jsem si teď vymyslela, ale vy víte, že to bude dobrý, protože si dáme top songy, náš ideální playlist pro středeční hezký odpoledne. No tak pojďme na to, není na co čekat, Ed Sheeran právě teď, jeho Shivers tady na Fajnu.

James Hype, taky Sam Harper, Bobby Harvey, jejich Waterfalls, právě teď na Fajnu. A já mám pocit, že spánek už má víc pravidel než silniční provoz. Nespěte na břiše, spěte na boku, nemoc na zádech, polštář ano, vlastně ne, polštář ne. Teď totiž odborníci říkají, že pokud spíte na břiše, může být lepší spát úplně bez polštáře. Prý to může ulevit krku i zádům. A já už jenom čekám, kdy vyjde studie, že nejlepší je spát zavěšený za nohy jako netopír. Protože mám stejně pocit, že si říkáme, že usínáme úplně normálně a pak se probouzíme v poloze, kterou by fyzioterapeuti pravděpodobně označili za trestný čin. A úplně nejlepší je, že když usínáte na jednom polštáři, ráno se probudíte a ten polštář utekl někam na dovolenou. Prostě ho nemáte. Tak mě zajímá, jak spíte vy. To byla jasná otázka na tohle téma. Jak spíte? Na břiše, na zádech, bez polštáře, s polštářem. Každý to má úplně jinak. Mě třeba fascinuje, když lidi spí na břiše, nevím, jak to děláte, ale pojďte mi to napsat. Jak spíte? 724-634-634, jestli máte nějakou jasnou polohu, nebo to měníte, jak se vám zachce. Kdo ví? Pojďte mi napsat a mezi tím další song. Another 54 Ultra, Talk to You. Let's go.

0: Ať už vás dneska naštvali v práci, naštvali doma nebo kdekoliv, tohle je takový song, u kterého zapomenete na všechny starosti. Miley Cyrus, její End of the World. Tak doufám, že to na vás zafungovalo. Tady na Fajnu máme 15.22 a společně probíráme, jak spíte, respektive v jaký pozici. Michal píše, že nejčastěji na zádech, s dobrým polštářem, ale nejčastěji na boku. Tento má zase speciální. No a píše, že kamarádi hodně řeší, že se jim blbě spí, ale že podle něj za to může to, že koukáme moc do telefonu a málo unavujeme tělo. Píše, vždycky říkám, přijďte ke mně na chalupu, budete makat a večer usnete, ani se nestačíte přikrejt. No, tak potom je to ale přesně tak, že vytuhnete v jakýkoliv pozici. Veno už píše třeba, že spí na břiše, takzvaně na mrtvolu. Já třeba, když jsem unavená, přijdu od někaď večer, jsem schopná spát tak, že sedím na posteli, nohy mám na zemi a jenom půlku těla na posteli, klidně sluneční brejle na hlavě. Už mě takhle někdo někdy viděl. Jo, někdy to prostě neřešíme. Já vám každopádně děkuju za sdílení, za zprávy. Přeju vám, aby se vám dneska dobře spalo. A proto teď musíme unavit tělo. To znamená, že si za chvilku dáme songy, který vás zase rozproudějí. Třeba Felix Jan, Jay Hart, jejich Pride. Tak za chviličku, připravte se, budem tančit.
1: Některé věci se do rádia nevejdou.
2: Naštěstí existuje i

další song, který si pravděpodobně budete zpívat po zbytek odpoledna. Ava Max, My Head, My Heart a taky další věc, co vás měla za úkol tak trošku rozhejbat. No a teď se rozhejbeme, protože se přeneseme do dětství. Vzpomínáte na ty všechny dětské hry, u kterých by asi dnešní děti ani nevěděli, co to znamená? Co taková židličkovaná? Jasně, to je jasný, jednoduchý, ale potom máme cukrkáva limonáda, Honzo vstávej, anebo moje oblíbená nostalgická hororovka Krvavý koleno. Když se na to podívám z dnešního úhlu pohledu, tak ten název zní spíš jak nějaký thriller na Netflixu, ale tehdy to byla úplně normální hra na honěnou. Já nevím, jestli to znáte, ale jestli jo, tak si určitě vzpomenete na takovýto první hodina odbyla, druhá hodina odbyla a pak lampa zhasla a teď absolutní panika, všichni začali utíkat, jako by šlo o život. Což vlastně trošku šlo, protože nikdo nechtěl být další krvavý koleno. Ale tak skvělý na tom bylo, že jsme se zabavili takhle v létě, tyhle hry byly úplně ideální. Nepotřebovali jsme Wi-Fi, nepotřebovali jsme updaty, baterky. Když se vybil telefon, nebyl to problém, protože žádnej nebyl. Stačila parta dětí, trochu fantazie, no a občas i takovýhle děsivý hry. Tak mě zajímá, jaká byla vaše nejoblíbenější dětská hra. Případně, jestli nějakou ještě furt hrajete, klidně mi to sem hoďte. Já si myslím, že by bylo fajn, kdyby jsme všichni si trošku někdy víc hráli. I když jsme dospělí, i když je nám buchví kolik, je to úplně jedno. Pojďme si víc hrát. A tak si pojďme taky zazdílet tipy na hry. Já třeba miluju židličkovanou. Prosím, někdo uspořádejte turnaj židličkovaný, přijdu hned. Ale pojďte mi napsat ty vaše oblíbené hry. 724-634-634. No a teď si dáme něco i na uklidnění, protože vím, že jsme se hýbali hodně. Tak teď je čas na Romanťárnu. Dave, Thames a jejich Rain Dance. Budeme trošku přivolávat déšť. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let

Ladíte fajn a tohle byl track, takový ideální k nějakému odpolednímu kafíčku, Temperotrap Self-Aware. No a společně řešíme hry. Já jsem s vás totiž ptala, jaký hry jste rádi hráli jako děti. A čekala jsem, že přijde přesně klasika, schovka. To třeba napsala Jája. Jája napsala, že celá rodina hraje na schovku, dokonce i napsala, že jejich nejoblíbenější místo na schovávání je v koši na prádlo. Jenom nevím, jestli teď, když jsem to řekla v rádiu, jestli to místo ještě bude fungovat, za to se i já jo omlouvám, že jsem to takhle vykecala. No ale pak se objevily i zprávy s trošku odvážnějšíma hrama, který jsem tolik nečekala. Renda napsal, že jeho nejoblíbenější hra byla na doktora a že to tak má dodnes. Já se k tomu asi nebudu vyjadřovat. Stejně tak Michal očividně má podobné hry. V 16 píše, že měli úžasnou zábavu s partou na chatě, kdy načas měli za úkol holkám rozepínat podprsenky. Od té doby to umím úplně bravurně. Mega natrénováno. No tak inspirace na hry trošku jiná, než jsem čekala. Ale taky léto, čas letních party. Někomu se to možná může hodit. Nevím, vemte si z toho, co chcete. Já vám děkuju za vaše tipy. Hrát to asi nebudu. Já vám radši zahraju další dobrý songy. Za chvilku třeba Maneskin, jejich Begin. Tak tady na fajnu.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: My name is Somber.
3: What up, it's Kehlani.
4: Hey, it's Taylor Swift.
3: Back to the hits.

první drink cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, co se trochu.

0: BTS Swim. Tenhle track takhle při středečním odpolku na Fajnu 15.52 a herečka Zendaya opět dokázala, že pro ní neplatí fyzikální zákony ani časová pásma. Během jedinýho dne totiž zvládla dvě obří módní události ve dvou různých zemích. Ráno v jedních šatech šla na předlídkovém mole v Paříži, no a večer už v nich zazářila na londýnský premiéře sci-fi filmu Odyssey. Její stylista nechal ty exkluzivní šaty i hned po přehlídce naložit do soukromého letadla a bleskově je transportoval přes kanál La Manche, aby ho herečka stihla oblíct ještě ten stejný večer. Když k tomu připočtete, že na sobě měla šperky, na nichž bylo víc než 88 karátů diamantů, máme tu okamžitě nejvíc virální moment týdne. Já si ale upřímně myslím, že to, že Zendaya hraje v té nový sáze Odyssey, nebo jak se to jmenuje, je vlastně úplně, má úplně špatnou roli. Místo vesmírný Odyssey by si okamžitě měla zahrát Harry Potterovi, dostat roli Hermiony, protože mi nikdo nevymluví, že tahle holka nemá v kabelce schovaný funkční obraceč času. Jinak prostě není možný, aby stihla ráno croissant v Paříži přeletět, kompletní tříhodinový make-up, vlasy, navlíknout na sebe diamanty a ještě s ledovým klidem a s takovou pompou pozovat fotografům v Londýně. My, normální smrtelníci, máme někdy problém stihnout ráno autobus, i když máme zastávku hned před domem. No, tak někdo prostě žije v jiném světě. My si pojďme dát další track, u kterého čas utíká o něco příjemnější, protože tohle bude pořádný letní návrat.
1: Fajn Summer Mode. Jeden z největších letních hitů posledních 20 let. Právě teď.
0: Fajn. Vy víte, co to je. Robin Thicke, T.I., Pharrell, jejich Blurred Lines. Tak si to pojďme užít a zaspívat.

0: si teď úplně připomněla existenci tohohle songu a doufám, že jste si ho užili stejně jako já. Robin Thicke, Pharrell, jejich Blurred Lines. Pište si, že mi tohle bude hrát celý týden v playlistu. Tak budem se na to těšit, tímhle jsme uzavřeli třetí hoďku, ale blížíme se do čtvrtý společný hoďky, kterou rozjedeme úplně naplno, protože konec musí být vždycky největší. Takže si dáme zprávy a pak už další tracky, třeba Damiano David, Born with a Broken Heart, nebo taky Lady Gaga, The Dead Dance. Tak za chviličku zůstaňte se mnou, Fajn a Warm Up pokračuje.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech? Co právě trenduje na TikToku? Máme na Fajn. Máme na Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Jsme online.
3: Jsme na DAB+.
2: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
4: Až se budete chystat na dovolenou, podívejte se předem, co je v daný zemi zakázaný. V některých destinacích vám totiž hrozí vysoké pokuty, třeba za chození v plavkách mimo pláž, nebo třeba sbírání mušlí, kouření na pláži, nebo nevhodný focení. A pozor, neznalost pravidel vás opravdu neomlouvá. Na Praze 9 vznikla nástěnná malba Míny, která letos v březnu tragicky zemřela. Její odkaz pokračuje i prostřednictvím fondu Mína, který z peněz veřejné sbírky podporuje mladý sportovkyně do 26 let. Adele se po delší době ukázala na veřejnosti, když dorazila na velkou cenu Británie F1. Fanoušky překvapila tričkem na podporu jezdce Landa Norrise. Během pauzy od koncertování navíc objevila novou vášeň, právě F1.
3: Už za hodinu Jindra Žampa.
2: Ale teď. And now.
0: Předvěční odpoledne a Fajn Warm Up vrcholí. Poslední společná hoďka před náma se mnou s Kristý. Pořádně to rozjedeme a taky si dáme moje oblíbený téma. To by bylo, aby jsme měli Fajn Warm Up bez toho, aniž bychom probrali randění. Takže v téhle hoďce probereme to, co je nejhorší na randících aplikacích. No a taky je potřeba vykřičet emoce, protože s láskou se většinou pojí emoce. A to já vždycky říkám, že to musíme vykřičet, takže jdeme na to. Ať už jste v autě, v kanclu. V kanclu možná nekřičte, ale v autě, jo. Dáme si Damiano Davida, Born with a Broken Heart. S tímto odstartujeme. Pojďme to vyřvat.

Ladíte fajn 16:10 a tohle byla Lady Gaga a její Dead Dance. Seznamky změní svět k lepšímu, randění bude snazší. Blá, blá, blá, blá. To jsme si možná kdysi mysleli, že bude stačit pár tahů prstem a láska vašeho života je na světě. Jenomže, jak víme, realita je často trošku jiná, trošku je možná slabý slovo. Nový průzkum ukazuje, že skoro 4 z 10 lidí mají po používání seznamek na lásku spíš pesimistický pohled. A já se tomu vůbec nedivím. Protože, jak si často říkáme, randění dneska připomíná různé věci, třeba nákup na e-shopu, máte moc možností, moc přemýšlení a nakonec stejně tu aplikaci zavřete a jdete spát. A pak je tu ghosting, lidi, kteří zmizejí uprostřed konverzace, nebo věta, víš, promiň, já teď asi nejsem připravená na vztah. A o týden později má ten daný člověk na Instagramu fotku s novým partnerem. Možná jsme zjistili, že najít člověka, který nám sedne, je pořád stejně složitý. Jenom jsme si to možná vlastně zkomplikovali ještě víc a přidali jsme k tomu internet. Tak mě zajímá, jakou máte zkušenost se seznamovacíma aplikacema vy? Zažili jste někdy dobrý rande, který vzniklo na nějaký apce, třeba na Tinderu? Já nemůžu přispět do této debaty, takže potřebuji, abyste přispěli vy. Jestli máte nějaký dobrý rande nebo špatný, jakou máte prostě zkušenost se seznamkama, s aplikacema, napište mi na 724-634-634 a my si dáme song o lásce. Jak jinak? One Republic, Need Your Love, protože když nemáme lásku v životě, tak aspoň v písničkách. Pojďme na to.

nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh. Vždycky fresh. Fajn.

Zeppelin, Praha, Vídeň. Tenhle skvělý track, takhle při středečním odpolku, úplně ideální soundtrack. A já jsem se vás ptala na zkušenosti s randěním přes seznamovací aplikace. Simča píše: Ahoj, kluk na tendru vypadal naprosto skvěle, fotky z hor, ze surfu, vtipný zprávy. Když jsme se potkali v kavárně, ale zjistila jsem, že ty fotky byly asi tak 10 let starý. Realita, vizáž unavenýho čtyřicátníka, sedl si a první půl hodinu mi vyprávil o tom, jaká je jeho máma hrozná symetrika a jak mu špatně vyprala košili, co má zrovna na sobě. Došlo mi, že nehledá přítelkyni, ale spíš náhradní mamku a terapeuta v jednom. Zaplatila jsem si svoje kafe a běžela jsem pryč. To je pochopitelný, to je hodně blbá zkušenost. Filip zase píše, že byl na rande se slečnou, která se s ním chtěla jít do docela drahý restaurace, ale potom si každý jídlo fotila z 10 různých úhlů. A to pro něj byl velký red flag. I to je pochopitelný, no ty seznamovací aplikace ne vždycky jsou úspěšný, ale někdy jo, protože třeba Michal píše, že kamarádka mu dala inzerát na Facebook, na nějaký stránce, napsala inzerát a k jeho překvapení mu přišlo přes 70 odpovědí, který byly hrozně fajn holky. A teda 70 odpovědí, to je raketa. Podle mě na Tinderu, aby kluk získal 70 odpovědí, to dá pořádně zabrat. To není jen tak. No takže já vám děkuju za zprávy. Držím palce a pevný nervy vám všem, který jste v té divočině jménem seznamování a seznamovací aplikace. A radši si k tomu pustíme song, protože to je jistota. Za chviličku třeba Pink Panthers, Zara Larsson, Stateside. Tady na fajnu.

všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.

Jack Dumont a Ocean Drive. Tenhle track trošku jsme si zavzpomínali tady na fajnou, ale ultimátní letní banger. No a taky všichni, kromě jedné písničky, na který si vzpomeneme, máme určitě i jednoho člověka, na kterého si vždycky vzpomeneme. Možná to byla letní dovolená, možná to byl festival, nebo někdo, koho jste potkali úplnou náhodou, ale strávili jste spolu pár hodin, pár dní, možná pár měsíců, ale pak už jste se nikdy neviděli. Psychologové říkají, že je normální na tyhle lidi furt myslet, protože přesně tyhle krátké příběhy si extrémně idealizujeme. Nikdy totiž nedostali šanci přerůst do běžného života. Nikdy jsme s těma lidma nemuseli začít řešit účty, úklid, ani to, kdo zase nevynesl odpadky, takže nám v hlavě zůstává jenom to hezký. A občas tak jako zapřemýšlíme, co by kdyby, prostě zůstaneme v té iluzi, v té pohádce, která nikdy nebyla dokončená. Tak mě zajímá, kdo je pro vás ten jeden člověk, na kterýho jste nikdy nezapomněli. Kolega z bývalý práce, na kterýho už nemáte kontakt, letní láska na nějaký dovče. Určitě někoho takovýho máte, kdo vám utkvěl v paměti. Tak se pojďme zamyslet a pojďte mi to napsat na 724-634-634. Jeden člověk, kterýho víte, že budete mít už navždycky v hlavě. No a mezi tím Gufrau Marie April Nezvládám. Pro všechny, co už nezvládají být zavřený v práci, v kanclu, kdekoliv, doufám, že za chvilku poletíme ven. No a teď si k tomu dáme tenhle song. Let's go!

Eva Farná a song, se kterým se asi všichni dokážeme někdy trošku stotožnit. Perpetuum mobile. No a já jsem se vás ptala, jestli máte nějakýho člověka, kterýho jste třeba znali jenom krátce, ale doteď na něj nezapomenete. Marta píše, že to je bratrův nejlepší kamarád z mládí. Je to už hodně let, stále mezi námi bylo cítit jiskření, ale stále jsme se míjeli. Ale co kdyby? Tohle je podle mě častý příklad toho člověka, se kterým víte, že tam je ta chemie, ale furt to ne a ne klapnout. Tak to je jedna ze zpráv. Honza zase píše, že takhle nedokáže přestat myslet na kamaráda z dovolený. Jmenoval se Mirek, ale on si ho přejmenoval na Honzu. Aha, takže nám nepíše Honza, ale nějaký neznámý pisatel přejmenoval svého kamaráda Mirka na Honzu. Já musím říct, že kamarádi z dovolený to jsou samostatná kapacita taky. Ještě z dětství, když jste si nemohli vzít kontakt a pak už jste je nikdy neviděli. To stejný píše i Petr. V 11 letech v ozdravovně jsem poznal dívku Doubravku. Byli jsme kamarádi až za hrob. Nikdy nezapomenu, teď je mi 66 let, ale stále na ní vzpomínám. No a Michal, ten zase píše, že bude vzpomínat na první holku na střední škole, kterou měl doopravdy rád. Jo, první lásky, ty nám dokážou zamotat hlavu. Já vám moc děkuju za zprávy, za sdílení, takhle jsme si společně zavzpomínali. No a za chvilku si dáme další songy, třeba Alex Warren Fever Dream. Zas trošku emocí, ale zároveň dostatek energie do středečního odpolka. Tak zůstaňte na fa-

Dorážka pozitivní energie ode mě, jedna z posledních pro dnešek. Jessie, JFeed, B.O.B., jejich Price Tag. Blíží se pátá hodina a vy víte, co to znamená. Já se s váma musím rozloučit, protože už je čas, aby přišel Fine Drive. Fine Warm Up je u konce, teď už Jindra Žampa. Žampik pro vás má určitě skvělý témata, zasmějete se s ním, ale já doufám, že i 4 hoďky se mnou tady dneska od 1 do 5 jste si užili naplno. Jak já vždycky říkám, musíme zvládnout všechno, musíme se rozhejbat, roztancovat, vykřičet, dát prostor emocím a myslím si, že tohle všechno jsme dneska zase odbavili, takže zase zítra od 1 do 5. Zároveň jsme se dneska dozvěděli, jaký místa si vybírat v kině, ty ve prostřed, kdo by to byl čekal. No a taky, že když někomu říkáte baby, tak tím vlastně mu dáváte prostor pro to, aby se cítil dobře. No a proto já už mám opodstatněné svoje rozloučení, kterým se samozřejmě rozloučím i dneska. To znamená, posílám vám poslední song, Tame Impala, Genie, Drákula, a já říkám bye babes, zase zítra. Mějte se hezky, užívejte odpolko.

0: Are you ready for this?
1: Jsme fajn.
2: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
3: Please welcome
1: One Republic.
4: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
5: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
6: Hey, I'm Gracie DeBons.
7: It's Olivia Rodrigo.
8: Hi, we're Blackpink.
5: Welcome to the show.
2: Jo, dáváme ti na ně lístky.
1: Fajn.
9: Vždycky, ho?
2: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
10: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.

0: Jindra Jampa.
1: OK, 17. hodina odbyla a startuje Fine Drive. 3 hodinky jsou před náma. Za chvilku si řekneme, co může způsobit výchova pohlavkem. Do té doby nabitý playlist, odstartuje to Adela a Red Bottoms právě teď na Fajnu. Let's go!

0: nám právě teď dohrál na fajnu, dáváte si fajn drive a mě by zajímalo, jestli jste jako malí dostávali pohlavky. Odborníci totiž přišli s tím, že když se děti vychovávají hlavně křikem nebo tresty, může to mít vliv i na to, jak se budou chovat v dospělosti. Častěji prý pak můžou být agresivní a nebo řeší konflikty podobným způsobem. Samozřejmě to neznamená, že z každého dítěte, který dostal nějaký ten lepanec pohlavecek, tak z něho vyroste násilník. Ale způsob výchovy podle nich dokáže člověka ovlivnit víc, než si možná myslíme. Já jsem jako malej občas dostal srezáno a jsem úplně v pohodě. Nebo nejsem? Já myslím, že jo. Hele, napište mi, jak to měli vaši rodiče. Byli spíš přísný, anebo jste měli doma všechno víc na pohodu? Napište mi to na 724-634-634.
1: Fine Drive, Jindra Žampa.

0: Hozier, Nobody Soldier, skvělej track, který nám právě teď dohrál na Fajnu. Ve středu 8. července jsme řešili, jestli na vás rodiče při výchově byli přísní, anebo jestli jste to doma měli víc na pohodu. Honza napsal, táta byl přísnej, ale nikdy na mě nevstáhl ruku, dneska jsem za to rád. Je pravda, že troška tý otcovský přísnosti také nikdy neuškodí. David napsal, dostal jsem párkrát na zadek a nemyslím si, že mi to něco dalo. Spíš jsem měl strach. Já si myslím, že v dnešní době už se tolik na zadek nedává, ne? Že tohle to už máme za sebou. A Tereza napsala, naši byli v pohodě, když jsem něco provedla, musela jsem si nést následky, ale žádný tresty typu facky nebyly. To je jedině dobře, Teresko. A my jedeme dál. Za chvíli třeba Olivia Rodrigo na Fajnu. Fine Drive.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1. 7.

Justin Bieber a Nicki Minaj, Beauty and the Beat, tohle to je Fine Drive, středa 8. července. A hele, Američani zakopali časovou kapsli, která se otevře až za 250 let. Dali do ní prý skoro 200 věcí, které mají ukázat, jak se žilo v roce 2026. Prý jsou tam věci jako od iPhoneu až po Coca-Colu. No a mě napadlo, co kdybychom takovouhle kapsli zakopali i v Česku. No a co by v ní prostě nesmělo chybět? Napište mi to na 724 634 634.

0: i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
1: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na Exim Tours.

Wine Radio. Poslouchej nás online na Fine Radio CZ.

0: Chemical Brothers Go posloucháte fajn ve středu 8. července a my jsme řešili to, že Američani zakopali časovou kapsli, která se otevře až za 250 let. A já jsem s váma řešil, že kdyby jsme my Češi taky zakopali takovou kapsli, tak co byste vy do ní dali? Honza napsala půl litr a otvírák, ať věděj, co je důležitý. Ale Honzo, tak ty seš rozhodně moje krevní skupina. Klárka napsala kofolu, jestli to teda za 250 let ještě půjde otevřít. Já si myslím, že taková kovča tak bude určitě dobrá i za 250 let. David napsal krabičku i Valginu. Já si myslím, že za 250 let už budou úplně jiný léky. No a potom Tomáš, ten mi napsal Plzeň, Plzeň, Plzeň. No, je vidět, že Češi se prostě nezapřou. Fajn
1: Nechte chaos celýho dne za sebou a užijte si ty nejnovější hity.

0: Mario on the dance floor, to je track, který nám uzavírá první hodinku Fight Driveu. Před náma jsou ještě dvě hodinky, tak u toho buďte se mnou.
1: Fajn Radio. Leto bez scrollování. My vybíráme tracky, ty řešíš život.

0: jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní startovací zdroj s kompresorem Verda se slevou 10% za 1795 korun. Allegro Days jen do 19. července.
1: Trefíte se?
2: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude
3: zdejší,
4: všude je fajn.
5: Fine Drive. Fine Drive. Jindra Žampa. Jindra Žampa.
6: OK. Jedna hodinka Fine Driveu je za náma, dvě jsou před náma. Jsem rád, že jste u toho se mnou. Za chvilku si řekneme, co novýho se děje v hudebním světě. No a do toho nabitej playlist BB Rexha a Fadeless New Religion právě teď na Fineu.

0: Steve Harrington, a.k.a. Joe, End of Beginning. To je track, který nám dohrál v 18 hodin, 8 minut na Fajnu. A pojďme se podívat na to, co novýho se děje v hudebním světě. Takový Bad Bunny ukázal, že umí pomoct i mimo pódium. Po silném zemětřesení poslal do postižené oblasti zhruba 19 tun humanitární pomoci. Šlo hlavně o pitnou vodu, jídlo, léky a hygienické potřeby pro lidi, kteří přišli o domovy. Fanoušci jeho gesto hodně chválej a ukazuje se, že když jde o pomoc, tak není potřeba jenom sdílet z příspěvky na sociálních sítích. Velký shoutout pro Bad Bunnyho, který jede náročný turné a ještě do toho dokáže takhle pomáhat. Pojďme si dát jeho track DTMF právě teď na Fajnu.
1: Fajn Drive, Jindra Žampa.

0: Harry Swim se nám právě teď postaral o pohodovej středeční večer na fajnu. A hle lidi, znáte takový ten pocit, když někoho potkáte třeba na festiáku, na dovolený, nebo třeba ve vlaku, jste spolu jenom pár minut a stejně na něj myslíte ještě po letech. Psychologové říkají, že je to úplně normální. Takový krátkej, ale intenzivní setkání si totiž často v hlavě idealizujeme a přemýšlíme, co by bylo, kdyby bylo. No a právě proto v nás někdy zůstane mnohem díl než vztah, který trval roky. Mě zajímá, jestli si vzpomenete na někoho, koho jste znali jenom chvilinku, ale stejně na něj do dneška občas myslíte. A taky kde jste se potkali? Nebojte se a napište mi to na 724-634-634. Fajn Drive.
1: Fajn. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdec správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě.
1: Na párty, v autě, v hlavě. Tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: Fajk nám dohrává na Fajnu v 18 hodin 30 minut. Tohleto je Fajn Drive a já jsem se vás ptal na to, jestli si vzpomínáte na někoho, koho jste znali jenom chvilinku, ale stejně na něj do dneška občas myslíte. Lucka mi napsala, na dovolený v Chorvatsku jsem poznala jednoho frajera, bylo mi 17, byli jsme spolu asi 4 dny a občas si na něj vzpomenu ještě teď. To zní jako hezký 4denní vztazíček. Tomáš napsal, na Beats for Love jsem potkal jednu holku, celou noc jsme kecali a ráno každý odjel domů. Už jsme se nikdy neviděli. Aj, takže takovej ten jednodenní stazík. Aj, aj, aj, aj, aj.
1: Fine Drive.
2: Fine Drive.
1: S

Ženy zvládají multitasking líp než chlapy, to je věta, kterou slyšíme pořád dokola. Jenže psychologové říkají, že to není tak jednoznačný. Podle studií totiž neexistuje jasný důkaz, že by ženy měly na multitaskingu biologickou výhodu. Aha, aha, spíš záleží prý na tom, co člověk dělá běžně a na co je zvyklý. A mimochodem, ještě jedna věc k tomu, dělat víc věcí najednou prý obecně není moc efektivní pro nikoho. Takže takhle to je, jo? Abyste věděli. Mě zajímá jedna jediná otázka života a smrti. Kdo podle vás doma nebo v práci zvládá multitasking líp? Chlapy nebo ženský? A nebo je vám to úplně jedno? Napište mi na 724 634 634. Fine Drive.

Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.

Posloucháte Fajn v 18 hodin 52 minut. Tohle to byl Shawn Mendes a my jsme řešili otázku života a smrti. A to, jestli doma nebo v práci zvládá multitasking líp ženský nebo chlapy. Katka napsala za mě ženský. Vařím, telefonuju, hlídám malýho a ještě stihnu pustit pračku. OK, to je něco, co bych asi nezvlád. Dobře, tohle to beru. Peťa napsal, já neumím ani odepsat na zprávu a u toho jíst. Dobře, Péťo, to je tvůj případ. Lucka napsala, podle mě je to o člověku. Přítel zvládá 5 věcí naráz líp než já. No, vidíte, nejsme na tom až tak špatně, co?

0: is Bruno Mars.
1: Hey, I'm Gracie Abrams.
2: It's Olivia Rodrigo.
3: Please make some noise.
4: My name is Somber. Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
6: Fajn. Vždycky hot.
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

Smith a John Newman nám zakončují druhou hodinku Fine Raveu. Před náma je poslední hodinka, kde budu hrát klasicky 10-minutovku podle vás. Tak pojďte diktovat tracky, protože já je budu hrát.

0: víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Fajn, vždycky hot, vždycky.

0: poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn. Fajn Drive.
0: Fajn Drive. Jindra Žampa. Jindra Žampa. Pull my trigger, let me blow
2: your mind. 19 hodin, 2 minutky k tomu startuje třetí hodinka Fine Drive. No a vy se teď můžete stát hudebníma producentama Fajnu, protože před náma je 10 minutes for you. Příštích 10 minut, tak náš playlist je jenom ve vašich rukou. Číslo je 724 634 634. Pojďte mi psát SMSky na WhatsApp, na iMessage, na Instač Fajnu. Všechno beru, jo? Tak jo, odpočet na 30 sekund a startuje právě třeba teď.
3: 10 minutes. For you. 10 minut tvých songů.
1: Máš 30 sekund.
3: Pošli název tvý oblíbený songy.
1: Pošli název tvýho oblíbenýho tracku.
3: A rozhodni, jak bude Fajn playlist v následujících 10 minutách hrát.
4: 10 minutes for you.
2: Tak jo. Už to tiká a už to i cinká. První přání tady máme od Martinky, která si přeje Habibi Stein 27. Dobře, může být, tím to klidně vykopneme. Jako druhý song tady máme Evičku Farnou a Perpetuum Mobile, o kterou si napsal Tomáš. Tak jo, tak jo, tak co tam dáme? Máme posledních pár sekund a do třetice to bude Viktor Šín, Dan a Šíma. Tak jo, může být. Pište klidně i další tracky, třeba se dostanou do velkého finále.
3: 10 minutes for you.

Evička Farná, Perpetuum Mobile, song, o který jste si psali na Fajnu. Aktuálně máme 19 hodin 9 minut, před náma je třetí track v pořadí 10 minutovky podle vás. Máme tam Saru Rikas a Viktora Šína a hned potom nás čeká velký finále. I dneska tady máme 3 tracky z těch, o kterých jste si psali. Absolutně to nechápu, protože jste mi jich poslali hromadu, vůbec to nestíhám číst, ale jsou tady 3, který jsem náhodně vybral a jenom ten nejrychlejší, který právě teď zavolá na 724-634-634, tak bude moc rozhodnout o tom, jak tu dnešní desetiminutovku zakončíme. Linka je volná, tak volejte. 10 minutes for you.

0: Lekas, Viktor Šín, Iné plemena. Dáváte si 10 minutovku podle vás na Fajnu a před náma je velký finále. Dneska se nejrychleji dovolil Tomáš. Čau, Tome.
1: Ahoj.
0: Hele, řekni mi, jak ty si užíváš tohleto léto?
1: Já skvěle. Já jezdím furt na kole.
0: OK.
1: Mám čas.
0: Hezky. A na co se třeba, protože za náma je teprve 8 dní v červenci, tak na co se ještě nejvíc těšíš, protože celý léto je ještě před náma?
1: Plánuju 17.
0: Aha.
1: Příští měsíc je do Potůček na turu, na kole.
0: OK. A to je kde pro ty, který nevědějí, kde je Potůček?
1: Potůčky jsou na hranicích Německa.
0: OK. Takže to doporučuješ jako nejlepší výlet na kole za tebe?
1: Za mě jo.
0: OK, dobře ty kámo, mega si to užij. Já tady pro tebe mám teď 3 tracky, jsi na to ready?
1: Jo.
0: Tak jo, tohle to je jednička. Takový hodně starší song od Sebastiana a Toulava. Varianta číslo 1, máme tady ale i zahraniční variantu a to je tahle věc. Gigi Perez a Sailor Song. A je tady ještě jedna věc a to je tohle. Harry Styles a Watermelon Sugar. Tak Tome, je to jenom na tobě, ty to můžeš rozseknout.
1: 100% trojka.
0: Harry Styles a Watermelon Sugar?
1: Ano.
0: Tak jo, a komu bys to rád poslal?
1: Všem, co dneska pořádně sportovali a dali si do těla.
0: OK, takže mě ne, já mezi sportovce dneska nepatřím, ale určitě to doženu. Kámo, moc děkuju, že jsi zavolal a přeju ti krásný léto a hezký večer.
1: Jo.
0: Měj se krásně. Ahoj. 10 minutes for you.

0: Where? 19 hodin 21 minut, to je aktuální čas, posloucháte fajn a hele, možná to zní malinka to jako motivační kec z Instagramu, ale něco na tom fakt je. Psychologové říkají, že to, jak sami se sebou mluvíme, má větší vliv, než si myslíme. Když si pořád opakuješ, že něco nezvládneš nebo že na to nemáš, mozek tomu začne pomalu věřit. Naopak, když k sobě nejsi pořád tak přísnej, může to časem pomoct i se sebevědomím a psychickou pohodou. Tak hele, mě by zajímalo, co si o sobě nebo k sobě říkáte nejčastěji. Jestli jste na sebe spíš přísný, a nebo jestli se taky umíte občas pochválit. Napište mi to 724 634 634.
1: Fajn drive.
2: Fajn. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: posloucháte Fajn, tohle to byly David Guetta a Sia, 19 hodin 29 minut, to je aktuální čas a já jsem se vás ptal na to, jestli jste na sebe uvnitř svý hlavy přísný a nebo jestli se umíte občas i pochválit. První mi napsala Nikolka, ta mi napsala, hele, já se kolikrát pohádám s někým, ale taky si myslím, že stačí si věřit a neschazovat se. Správně, Nikolko, tak to má bejt. Míša napsala, jsem na sebe hrozný kritik, i když se něco povede, hledám, co bylo špatně. No, tak to není úplně dobrý, ale třeba Patrik napsal, pořád si říkám, to bude v pohodě a většinou fakt je, no tak vidíte, tak si pojďme všichni říkat, že to vždycky bude v pohodě.
1: Fajn. Teď to nepřepínej. Tohle

Leony, Don't Worry, track, který nám právě teď dohrál na Fajnu, a my se pomalu blížíme ke konci, ale ještě ne úplně. Před náma je třeba tenhle ten banger. Pink Panthers a Zara Larsson, Stateside. Kdo ví, že Pink Panthers začínala úplně anonymně, první songy nahrávala doma pod přezdívkou na Soundcloudu a dlouho nikdo nevěděl, jak vlastně vypadá. Ona sice měří jenom 158 cm, ale i tak dneska patří mezi největší jména nový britský popový scény. Sama říká, že nikdy nečekala, že se hudbou bude živit, ale je naprosto geniální. My ji na Fajnu milujeme, tak si už za chvíli dáme song Stateside. Fine Drive. Fine. Fine.

fajnem zůstaňte, protože za Majkem mě střídá multitalent Sakai v rámci Next Generation. Dejte se s ním necelou hodinku tady na Fajnu a já se na vás těším zase zítra od 5 do 8. Za mě už jenom ty dvě slova. Papalala!

0: Cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne.
1: Fajn.
0: Fajn.
1: Vždycky hot.
0: Vždycky fresh.
1: Fajn. Next generation.
0: Next generation.

0: Čau, já se jmenuji Martin a zrovna sedím se svojí kapelou na zkušebně, je začátek léta a moc se na tohleto léto těšíme, natáčíme další díl Next Generation, který právě posloucháte. Jméno naší kapely Sakai Club a v následující hodince vám pustíme nějaký naše songy, nějaký songy, které se nám momentálně líbějí, tak jak je to na Next Generation zvykem. Zdravím ve studiu celou moji kapelu, kluci, pozdravte najednou všichni, 3, 2, 1.
1: Ahoj.
0: No vidíte, nás tady spousta. První song, který si dneska poslechnem, tak je náš song, je to skoro novinka, jmenuje se to Do crowdu vlezem, je to inspirovaný Berlínem, kde jsme byli s mým dobrým kamarádem a kapelníkem Liborem a extrémně nás to tam tehdy vzalo. Do crowdu vlezem od Sakai Clubu právě teď.
2: Next Generation.

trezor, decent tím jídnou spít a tyzo. Vyrážím s bratrama, kde jsou, tuhle noc flipnu jako double SO. Miluju lidi, co mají jsou, nenávidím tvrdý mačo, zdám si se salsou. Rejvy, když zpíváš tou masou, rejvy, když pulzuješ, sejdu jít basou.

Řekni mi, proč mám ten pocit, že se můj život odehrává v noci. Prosím, řekni mi, proč mám ten pocit, že se můj život odehrává v noci. Tornice vypadají jak temný planety, barvy se roztekají ze stropu na zem. Každý rok se mě ptá, co budem dělat na jaře, a já, že březen, do kraudu vlezem.

proč mám ten pocit, že se můj život odehrává v noci. Prosím, řekni mi, proč mám ten pocit, že se můj život odehrává v noci. Zornice vypadají jak temný planety, barvy se roztekají ze stropů na zem. Každý rok se mě ptá, co budem dělat na jaře, a já, že...

0: next generation.
1: Zdravím posluchače Fajn Rádia do pořadu Next Generation, tady kapela Sakai Club. My vás teďka provedeme tím, co jsme v poslední době zažili, viděli. Libore, kde jsi byl v poslední době na koncertě, na nějakém, co tě bavilo?
2: Já jsem byl na koncertě Tina Riven, což je kapela, nejznámější africká kapela, a pokud nemáte peníze nebo čas na cestování, tak doporučuji zajít si na něco takového, protože jsem se cítil, jako by Sahara přiletěla za mnou do Prahy a bylo to neskutečně skvělý.
1: Hezky, moc pěkný. My jsme se byli podívat na Renem Dangovi v Brně, se kterým jsme tady s klávy s tou Marťou hráli asi 4 roky, bylo to super. Co ty, Marťas?
3: No a já jsem se chtěl zeptat, jestli jste byl nějaký small talk jako s Renem, jakože bavíte se pořád, nebo?
1: Určitě, bylo to velmi přátelské.
3: Takže vy jste kamarádi s Renem Dangem.
4: My jsme vlastně už tak trošku známí.
3: Takhle, hustý.
4: Jsme vlastně trošku slavní.
3: Já vlastně nevím, s kým hraju, tady zjišťuju během toho vysvětlení. Já jsem byl na Magdy Markovi ve Foru Karlín asi 3 dny zpátky a taky to bylo kouzelný. A Pepi, ty jsi byl někde?
5: Já jsem nebyl bohužel někde.
3: No, ale počkat, ty jsi zase hrál v Polsku, ty s celým
5: orchestrem. Jo, já jsem spíš jako hrál, než já jsem spíš jako účinkoval.
3: No tak já si myslím, že můžeme přejít dál, protože minutka naše vypršela. Dáme si písničku, bohužel, ze Sluhého Olivera 3, Miss You, docela vypovídající, no a hnedka potom Gufra Mary April, 9 ráno, to hodně hitů v poslední době.
0: Fine. Next Generation.

0: Next Generation. Sedím tady stále s mýma kumpánama ze skupiny Sakai Club, posloucháte Next Generation na Fine Radio a já bych se chtěl zeptat našeho bubeníka Pepi, který dneska ještě moc nemluvil, tak chci mu dát taky prostor. Pepi, na co se během tohle léta těšíš úplně nejvíce všeho?
1: Čau, tady Josef, já se nevyslyším asi na akci 14. srpna Monkey Business a PSH.
0: Tyjo, to zdal takhle z fleku, teda hustý. Tyjo, a i datum si trefil, tyjo. No, kluci, co vy, co plánujete na léto? Kromě, když to teda vztáhnete ke kapele, jakože dovolený nás samozřejmě taky zajímají, ale zajímá nás hlavně to kapelový léto.
2: A teď to zmínil Martine, letíme do Bulharska, kde si užijeme kapelní dovolenou společně s producentem Rainerem, což bude určitě kreativní i dovolenková relaxační záležitost.
3: Já jenom doplním, jedem autem, takže to bude vlastně 18 hodin krásy, sůl v očích, písek, paráda.
0: Je to tak. No a jelikož jsme uhlíkově neutrální, tak nebudeme plýtvat i rádiovým časem a přesuneme se k dalším dvou písničkám. Ta první je od Daniela Cezara, jmenuje se Who Knows, ta druhá je od skupiny Jungle a jmenuje se Carry On. Hey! Next Generation.

0: generation.
1: Number one hit music station.
2: U mikrofonu Martin ze skupiny Sakajka, posloucháte Next Generation na Fine Radio. Já mám teďka na svou spoluhráče takovou zákeřnou otázku, jak oni mi tady podle mě sežrat na zítřejším koncertu, který hrajem. Kluci, mě by zajímalo, jestli existuje nějaká věc, kterou jako vy nemáte moc rádi. On se tomu nepřišli na chuť, ale ostatní lidi to jako milují. Je to všeobecně takový nějaký třeba jako kult, který netřeba jako kritizovat. Já třeba za sebe říkám a teda možná dostanu rout za to, ale já moc nemusím Pána prstenů, který jako všichni mi příjem milujou. Neříkám, že to je špatný, ale chápete mě. Co máte vy?
3: Pro mě jsou to třeba neslazený minerálky. Já úplně nesnáším, jak jsou tam prostě všude ty zrka a tak to. A já prostě se toho napiju a ta stevie mi prostě kroutí prstama na nohou a...
2: Out of the box, kámo, neuvěřitelně. Jako.
3: Je to prostě těžký pro mě strávit a je to prostě, je to náročný.
4: Já se přiznám, že jsem nikdy nepřišel na chodě Rickovi a Mortimu. Já prostě mám rád Futuramu, mám rád South Park, ale Rick a Morty mě nějak prostě, nějak mi to nehraje na nějaký vnitřní frekvence.
5: Mám to úplně stejně, kámo, teda double roast, no.
4: Ale Pána prstenů mám rád, zase Harry Potter nějak mě úplně nerezonuje.
2: Ale já jsem chtěl jednu, mám jenom minutku, tak pojď Maty.
3: Na fantasy mi nesahej.
2: Maty nic nemá, kroutí hlavou.
6: Bavíme se hlavně o hudbě, tak opravdu Taylor Swift, no, taky jsem jakoby nikdy tomu nepřišel na chuť. Byť jako je to skvělá písničkářka, ale nikdy mě to prostě neoslovilo.
2: Mm-hmm.
7: Ok, happy. Mě asi nezapadá jako v té hudbě, protože já když to nemusím, tak si jako, nebo kdybych na to měl něco říkat špatného, tak bych se to musel poslechnout, abych to nějak zadatil, ale já to většinou vůbec neposlouchám. Hodně to rovno dokážu.
2: Ty jo, velmi profesorské. A stejně tak profesorské budou další dvě písničky, které vybírala naše rytmika právě Pepa s Liborem. Last Waltz od Jay Bernarda, belgický písničkář, a No Pole od Dona Tolivera. Užívejte.
0: Number one hit music station. Next generation.

0: Generation. Yeah.
1: Od mikrofonu vás zdraví Sakai Club a my se blížíme ke konci našeho Next Generation a po tomto vstupu bychom vám rádi pustili náš nejnovější release. Písnička, která vznikala velmi sporadicky, tak jako až neintuitivně a vlastně vzniklo z toho takové trio.
2: Ano, takové tří verzí tohle songu, ten song se jmenuje I Like Bitter Drinks and You. Je to dost osobní písnička, to nebudu rozvádět, hlavně to úplně není důležitý, ale chtěl jsem říct, že jsme vydali tři verze, jak už jsem zmínil, slow verzi, ambient verzi, ta je za mě úplně nejlepší, doporučuju, a potom ta jako main verze, která je taky samozřejmě za mě velmi dobrá, povedená. Kluci, co vy byste k tomu řekli? Vzpomínáte si vlastně, jak jsme to tak jako bastlili, tu písničku? To už je docela dávno, myslím rok a půl.
1: Dobrá písnička stojí na base a v této písničce je basa furt dokola, nahrávali jsme ji asi přes čtyři vrstvy. Ta basa se furt opakuje, ale všechno

0: Generation. Yeah. Fine.
1: Právě jste doposlouchali písničku Blanket od nás, my jsme skupina Sakai Club a naše hodinka tady na Fine Radio v rámci pořadu Next Generation se bohužel uchýlila ke svému konci, ale nebojte, za měsíce uslyšíme znovu. Ale kluci, já bych chtěl teďka po vás nějaký jako moudro. Je přece jenom období léta, lidi jsou jako rozjetí a chtělo by to nějaký jako moudro, který by je nasměrovalo tím správným létem. Co máte pro ně?
2: Já bych vám přál pozitivní neuroplasticitu.
1: Co to je neuroplasticita?
2: Schopnost mozku učit se novým věcem.
1: Dobře, to řekl Libor za nás, za náš kapelník. Tak můžeme dále.
3: Hezky Libas. Chodíte na koncerty, užívejte léta, užívejte krásných letních večerů a sledujte náš Instagram, kde se dozvíte, kde dál hrajem a moc se na vás těšíme. Čau, čau.
4: To byl kytarista Maty, co skáže Pepa.
5: Hej, buďte zdraví.
1: Hej, nice. A poslední, Martin na klávesi.
6: Nebojte se dělat nové věci, léto je jenom jedno, letos, příště bude třeba další.
1: Já ještě doplním, i když samozřejmě mluvil z krásně do tečky, že sledujte náš Instagram, poslouchejte Sakai Club samozřejmě na Spotify, protože si myslím, že naše songy jsou mega letní. Mějte se krásně, slyšíme se zase za měsíc, ahoj. We are number one. Next Generation. Number one hit music station. Don't stop the music. Vždycky hot, vždycky.

0: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělej mood non-stop.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

0: Smithy.
1: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
0: One Republic.
2: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy.
4: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
5: Hi, I'm Gracie Abrams.
6: It's Olivia Rodrigo.
7: Hi,
8: welcome to the show.
1: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn.
1: Vždycky,
0: ho?
1: Vždycky.

0: co teď posloucháš, co teď sleduješ a o čem se bude mluvit zítra.
1: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

Fajn Radio. Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Zapni Fajn.
1: Fajn. Fajn. Největší hity, nejlepší momenty. Teď i na Soušos.
0: Fajn. Algoritmus ti doporučí vatu.

kolikrát budem ponocovat a nechám.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

0: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
1: Největší hudební hvězdy.
2: This is Taylor Swift.
3: Hi, it's Harry Styles.
4: Hi, I'm Olivia Dean.
5: Sleduj Fine. Fine.
6: Turn it up, turn it up.

0: Turn it up.
1: Turn up hit music.
2: Five.

16 měla o 4 bary míň. Je to proto, že mi beat nedal čas na nic víc. Stejný je to, ale s naším časem, když se zamyslíš, řekni, kdo ti zajistí, že bude čas na víc dní.